Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil, vystoupil.
2: Nastoupil nebo vystoupil?
1: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil. Kropil vlastním potem a hnojil vlastníma, Kamile, hnojivem. My před očima očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řekl za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
2: A že si to nastoupil, dovolil?
1: Nastoupil, dovolil. Očesal, naložil, odvezl, vykázal, debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den, já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem Králík.
2: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No?
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku!
1: To je hezký chápeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
2: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
2: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle země pěkně skurvená.
1: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty tě tam úplně zbeblí, ty holky!
2: Mámo, že ty půjdeš taky klečet? Teď si byla na mě moc ošklivá, to je na klečení.
0: Rock Radio. Konec legrace.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Tmavý cel mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova.

se do kostela. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to prosím.

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysl.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Alice?
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Ne, ale když já mám stání dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Taky prosím tě.
3: Pepino, už toho máme dost.
2: My taky. Matýsek se posral.
1: Rock Radio. Konec legrace.

jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Tahické léto v Aquapol z Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
10: Tyjo, já natřel plot už i sousedovi.
11: Petře, jedeme živě.
10: A sakr.
12: Tak Renku, ty nezáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
13: Asi 100 tisíc.
12: A ty s tím nic neděláš, jo?
13: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, na to špak na právníka.
12: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
13: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
12: Ale sám si šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. V Ankaře skončil summit Severoatlantické aliance poznamenaný válkou na Ukrajině i konfliktem na Blízkém východě. Americký prezident Donald Trump, který spojence nejprve kritizoval, označil summit za úspěch, stejně jako ostatní politici. Vodní záchranáři za letošní léto evidují přes 420 zásahů, což je téměř 50% celé loňské sezóny. Důvodem je horké počasí v minulých týdnech. Loni v tuzemsku utonulo 165 lidí. V posledních letech se číslo dařilo snižovat prevencí zhruba o 20 lidí ročně. Jihokrajský prezident a jeho ukrajinský protějšek se ve středu na summitu NATO v Ankaře dohodli, že se severokorejskými vojáky zajatými na Ukrajině naloží podle humanitárních zásad a budou přitom respektovat jejich přání. S odvoláním na mluvčí jihokorejského prezidenta to napsala agentura Yonhap. Fotbalisté mistrovství světa v Severní Americe dnes vstoupí do čtvrtfinálové fáze. Prvním ze čtyř zápasů o postup mezi nejlepší čtyři týmy se dvojnásobní světoví šampioni Francouzi utkají s Maročany.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude vesměs slunečno, zejména na severovýchodě a východě bude i oblačno a jen výjimečně tam zaprší. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě území naměříme do 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody ani kolony, tak vám přejeme šťastnou cestu.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Pěkný čtvrtek vám přeje Honza.
4: Anabel.
1: A Zuzka.
5: Ty po šestý ve čtvrtek, v devátýho. Července,
4: Takže přátelé, kolik jste dnes spali hodin, pochlupte se.
3: Počkej, já se podívám na hodinky. Moje hodinky mi tvrdí, že jsem dneska spal... to nevím. 5,7 hodin.
4: No tak to tady, co tady zývá,
1: hodně.
4: Jsi přespanej,
1: tyjo,
4: běž si zaběhat, jako já jsem spal 4.
3: Co vy takhle děláte po večerech, že chodíte spát? Já jsem měl včera aktivní den.
4: Já jsem psala prezentaci a taky jsem měla aktivní den.
1: Počkej, jako aktivní, jako ten předevčírem, kdy jsi celý den chrápal?
3: Ne, myslím ten včerejší. Jo, já už vím, co Zuzka dělala.
1: Ne.
3: To ano, musíme, ne. To musíme probrat. To musíme probrat.
4: Zuzka totiž aspiruje na tanečnici roku, ale to vám prozradíme později, takže zůstaňte s námi a na rozjezd si dáme rybičky 48.
3: Zamilovaný, Zuzka nešťastná.

0: Linkin Park jsou ztracený v pecce Lost v 6 hodin a 10 minut na Rock Rádiu ve čtvrtečním rokovém rozjezdu. I dneska, přátelé, pro vás máme krásný lupeny na ještě krásnější akci na tenhle krásný víkend, protože má být pěkně.
1: A jestli jsou krásný, to nevím, my jsme je neviděli. A jak se říká, vaši píp jsem taky neviděla, věřím, že jí máte, takže určitě ty lístky budou moc hezký. Každopádně máme tady dva lupeny na Barvy léta od 10. do 11. 7., to znamená tento pátek, sobotu v Poděbradech u jezera. Zahraje totální nasazení SPS, Dr. PP, Alkohol, Tři sestry, Vypsaná fixa, Proteus a spousta dalších. Řekneš ještě něco?
0: Jak říká klasik, dej mi pivo nebo zdechnu. To tam je taky. Ježiš, to bych, tuhle hlášku bych asi musel zapít. Tu jsem 10 minut po 6. nečekal. Jsem z toho začal slintat normálně.
1: To ještě si nás nikdo neposlouchá.
0: Co jsi říkala?
1: Tak řekneš ty, jak to rozdáváme?
0: Jo, takhle. Takže kdybyste náhodou ty lístky na Barvy léta chtěli a chtěli byste tam vidět nějakou píp, kterou tam určitě některý budou mít, tak stačí, když si o ty lístky napíšete buď do Messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram, připíšete vaše telefonní číslo a po půl devátý budete na telefonu, abyste ten telefon zvedli, až vám budeme volat.
1: Ano, takže držíme frgále a teď už Mr. Big.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: 18 minut po 6. se pojďme podívat na dnešní čtvrteční oslavence s datem 9. července. Svátek dneska slaví Drahoslava, případně Drahuše. Máš někoho?
2: Žádnou neznám.
1: Uda. Tak v tom případě přejem všechno nejlepší. Pojďme se podívat na narozeninovce. Dneska slaví třeba Jaro narozeniny. Ono už je sice léto, ale Jaro je za dverami. Jaro Slávik.
2: Já myslel Smejkal.
1: Ne, ten slovenský pornoherec, teda producent, má 52 let.
2: Jo, tenhle pán.
1: Takže gratulujeme. Potom, hele, nebudeš tomu věřit, ale americký herec Tom Hanks má dneska 70 už.
2: To je neuvěřitelný, mi vždycky připomene, jak moc jsme starý.
1: Viď? A 83 let slaví český herec, zpěvák, textař, komik, bubeník František Ringo Čech, spoluzakladatel Olympiku, tak ho taky zdravíme. No a pak jdem na ty muzikanty nějaký, který tady máme jako rokový. 51 let slaví americký zpěvák, skladatel Jack White z White Stripes. O 10 let víc, 61, má americký basák Frank Bellows Anthraxu. O rok víc, 62, má americká herečka, zpěvačka a tvůj miláček Courtney Love, která mimo jiné, teda, že jo, byla povoláním manželka Kurta Cobaina, taky hrála v kapele Hole. Se snad dechovala, chceš něco říct?
2: Teta svině, co mu zakroutila páčkem, kejháčkem.
1: No a 80 by dneska měl britský bubeník Mitch Mitchell z The Jimi Hendrix Experience. A stejných krásných kulatých 80 by dneska oslavil i australský zpěvák Bon Scott, spojený s kapelou AC/DC. Zdravíme, gratulujeme.
3: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Prosím tě, přiznej se, ty to doma cvičíš, víš?
2: Já to cvičím, aby to bylo čím dál tím horší.
1: Jo, je to poznat. No nic, za chvíli si dáme zase normální muziku, dáme si Kerny a Blízko nás.
4: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
11: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr CZ.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
12: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši

0: a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Majaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
0: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!

0: Jimmy Eat World a jejich song The Middle na Rock Rádiu minutku po půl sedmí. Jimmy jí svět a song se jmenuje Prostředek. Mám si to nějak vyložit?
1: Snažím se k tomu říct něco vtipného, nic mě nenapadá, brzo dopiju si kávu a pak budu vtipná, teď si dáme zprávy.
0: Go.
2: Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. Slušná muzika. Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Vláda Andreje Babiše dnes bude vyhodnocovat, jak se jí dařilo naplňovat programové prohlášení v první půlce letošního roku. Ministři měli za úkol připravit dokumenty za své úřady k 30. červnu. Dnes od rána se budou kvůli hodnocení s Babišem postupně scházet. Americká armáda dnes informovala o tom, že zahájila další útoky proti Íránu. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil oznámilo, že cílem úderu je dále oslabit schopnost Íránu ohrožovat svobodu plavby v Hormuzském průlivu. Poprvé po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí dvě Češky a pro Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou to bude ve Wimbledonu zároveň premiéra.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude převážně slunečno, jasno až polojasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat do 27 stupňů Celsia, o něco chladněji bude na severu a severovýchodě, tam naměříme od 20 do 23.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Bouralo se u Prostějova na Plumlovské ulici kousek od Kruháče, srazila se tam dodávka s osobákem.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Kysáci Likida v 6 hodin a skoro 38 minut zpívají Slízni to. Dneska je čtvrtek, máme čtvrteční rokový rozjezd a to zajímá. Znamená jediný.
1: Mě to moc nezajímá, ale povídej.
0: Ačkej, tak dobrý. Teďka klidně můžeš mluvit, prosím tě mikrofon.
1: Já jsem chtěla říct, že si dožvejkáš ty voříšky, nebo co se bude dít.
0: Já se nechci zadávit, víš co, a jdi udusit.
1: No tak skoro se ti to podařilo, tak
0: hele, krásně, pokračuji. Že mluvíme už půl minuty, ještě jsme neřekli, o čem budeme mluvit.
1: Standardně.
0: Máme nový merch. Máme trička, na kterých máme seznam míst, kde nás můžete slyšet. Doufám, že všechny sedějí. No a protože jsou prázdniny a vy tak jako různě jezdíte i na dovolený, tak by nás dneska zajímalo, jestli kromě těch míst, co jsou napsaný na tričkách, nás posloucháte i někde jinde, třeba u moře, nebo v kempu, pokud jste jeli, nebo třeba na nějakém festiáku, kam už se připravujete, protože dneska čtvrtek, tak už se tam doslintáte, nebo někde jinde.
1: Takže nám to napište pod aktuální příspěvek, který najdete na našich sociálních sítích, respektive na Facebooku, a budeme se těšit na vaše vtipná místa, odkud nás posloucháte.
0: Napište tam klidně, nebo pošlete tam klidně fotku třeba, jak u toho vypadáte, nebo kde to je, ať se pobavíme.
1: My jsme vám taky udělali fotku, jak u toho vypadáme my.
0: Je to krásný.
1: Je to nádherný. Já jdu brečet.
0: Za chvíli další muzika bude Miloš Doležal, Vítr a mrák, a když holky dají, tak se to tady ta písnička i zhmotní.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
5: Zábava vody tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
10: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu, a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
11: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
13: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
14: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: 10 minut nás dělí od 7 hodiny a my se podíváme, jestli máme něco, co se nám nevejde po té 7 hodině. Zuzko?
2: Pilot letecké školy během letu vyskočil z letadla a zemřel. Student musel sám přistát.
1: To je všechno?
3: Máš tomu nějaké podrobnosti?
2: Hele, jenom ten student říkal, že prostě za ním ten pilot, ten učitel přišel a řekl, víš, co máš dělat? Pokračuj. Poté se sundal sluchátka, rozepnul bezpečnostní pás, otevřel dveře a vyskočil z letounu.
3: A jako bez padáku teda ten instruktor.
2: Ano.
1: Tak jestli se zabil, tak ten padák asi leta, že by se mu neotevřel.
2: No, padák neměl.
3: On si ho vůbec nevzal, to je jak ta paní, co jí teď hodili při tom Benji do té umírací jámy, ta byla taky výborná.
1: Do umírací jámy, to nebyla umírací jáma.
3: Ale tak vypadalo to tak,
2: pak už byla.
3: Pak už jí tam po hlavě hodili bez lana, tak to tak trošku působilo, to je
1: strašný. No ty myslíš, že si chtěl vzít ten padák, že jako vyskočil a říkal si, ty jsi něco zapomněl. Aha, sakra.
3: Tak jako když poklepal tomu tam pánovi s tím, že víš, co máš dělat, tak asi možná to udělal schválně. To
1: teda děsivý.
3: To mi připomíná naší Jasmin, viděl si, co tam nacvičuje teďka na tý dovolený. Ona se tam zvrhala z nějaký strašní houpačky 350 metrů nad zemí, nebo co?
1: Slyš, že to Jasmin, moderátorku Hit Rádia.
3: Ano, přesně tak, děsivý. Já jsem jí psala, že tohle by mě nikdo na to nedostal a nikdy by mi za to zaplatili.
1: No, tak tenhle ten pán to měl zadarmo a asi úplně to neměl jako atrakci.
3: Zážitková
1: letecká. Měl tam takový jako cíl, že jo, poklepal na rameno, řekl, víš, co máš dělat, já padám a šel.
2: Ale jako představte si to, jako i kdyby se to stalo třeba v autoškole, že jdete vystrašený prostě v tom provozu a najednou týpek si vystoupí a řekne, pokračuj.
1: Že by ten autoškolák vystoupil.
2: Tady po dálnici jedeme, 120.
1: Tak můj oblíbený autoškolák z Kladna, ten to měl jako rozvážku po svých milenkách, že vždycky, počkej tady, já si jdu jenom něco zařídit, 20-minutová, šup, šup, šup, a pak bylo hotovo.
3: Moc hezký. No nic, tak pojďme radši dál.
1: Ramones, Pet Sematary na Rock Rádiu právě teď.
3: Sematary.

0: Ozzy Osbourne, Patient Number 9 spolu s Jeffem Beckem na Rock Rádiu. Minutku a půl před sedmou raní.
1: Ty jsi pacient číslo kolik?
0: Já jsem pacient číslo 0, vždycky ten první úplně, kde to začne.
1: Kulhánek číslo 28.
0: Kulhánek?
1: To je z Cimrmana, dáme si zprávy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
6: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké čtvrteční ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat i úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. V těch by mělo ale přibýt poradenských kontaktních míst. Z původních 115 by jich mělo být 205 v obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím novela zákona o podpoře bydlení, kterou schválil Senát. Vleklý spor o složení delegace podle opozičních stran určil českou stopu na summitu Severoatlantické aliance. Politici na dotaz České tiskové kanceláře kritizovali vyjádření premiéra Andreje Babiše, že na neformální večeři, jejíž důležitost vláda dlouhodobě vyzdvihovala, mluvil o fotbale nebo jídelníčku. Kabinet podle opozičních politiků udělal na summitu Česku ostudu. Letošní červen byl nejteplejším červnem zaznamenaným v západní Evropě a druhým nejteplejším globálně. Informovala o tom meteorologická služba Evropské unie. Teploty se podle ní šplhaly k rekordním hodnotám, k čemuž přispívaly nejvyšší teploty mořské hladiny naměřené v tomto ročním období. České volejbalistky po středeční porážce 1-3 s Německem nastoupí dnes na bělehradském turnaji Ligy národů proti Nizozemkám, se kterými také nemají dobrou bilanci. Porazili je ze 7 soutěžních zápasů jedinkrát, a to až před 14 lety.
8: Rock Radio. Počasí.
10: Dneska bude převážně slunečno, jasno až polojasno, ale na severovýchodě a východě místy až oblačno a taky tam výjimečně zaprší. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě území naměříme do 23 stupňů.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
8: Rock Radio. Doprava.
10: V Ostravě se řeší nehoda nákladňáku s osobákem na trase Český Těšín Opava na silnici číslo 11 na 289. kilometru.
9: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať si skočíte na dobrou snídaní, nebo na malou, nebo kam chcete, vám přeje Honza.
1: Anabel.
10: A Zuzka.
0: 4:04 ve čtvrtek 8. července.
1: Já bych chtěla říct, že to byl kulhánek číslo 21, jsem po ránu rozespala, pardon.
0: Ježiš, tak to se strašně omlouvám, že jsme to takhle pokazili.
1: Já jsem to strašně zkazila, pardon. Omlouvám se, už to nikdy neudělám.
0: Taková věc se u nás stane na nejvýš jednou za 10
1: maximálně.
0: Let. Maximálně. Tak. No, přátelé, co se u nás stane, ale víckrát za týden, je to, že každý den rozdáváme lístky na Barvy léta na tenhle ten víkend 10. a 11. července do Poděbrad k jezeru.
1: Přesně tak, do 8:30 si můžete psát na náš Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a zvedejte mobil.
0: A teď si dáme kapelu, která tam nebude, to jsou Iné kafe a jejich Růžová zahrada.
9: Rock Radio.

0: ACDC na Rock Rádiu s peckou Whole Lotta Rosie v 7 hodin a skoro 14 minut, song, který tu opět nebyl náhodou, protože ho zpívá ještě Bon Scott, původní zpěvák ACDC, který by dneska oslavil nedožitý 80. kulatý narozeniny. V kapele působil 6 let až do své smrti, stihnul samozřejmě spoustu hitovek jako TNT, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Whole Lotta Rosie, tato pecka, anebo třeba legendární Highway to Hell.
1: Ano, do kapely se dostal poměrně náhodou, protože měl vážnou nehodu na motorce a nemohl pořádně hrát na bicí, dokonce chvilku dělal řidiče začínajícím tehdy ACDC. No a oni v té době, když hledali zpěváka, tak ho zkusili, řekli, hele, tak pojď tady zkusit, jestli to nepůjde, a ono to docela šlo.
0: Pojď zkusit šušen.
1: Přesně tak, zajímavostí je, že uměl hrát na dudy, jako dítě hrál ve skotský dudácký kapele, představ si.
0: No tak když se jmenoval Bon Scott, ne, tak to je jasný.
1: Jo, takhle.
0: Má vejméně.
1: Dobře.
0: Se narodíš s dudama, ne, když nevím, jak to ta ženská musela rodit, jestli nejdřív dudy nebo on.
1: Člověk. Jinak zemřel ve 33 letech, docela tragicky, byl to 19. února 1980 v Londýně po takový dost náročný kalbě a příčinou byla akutní otrava alkoholem a vdechnutí zvratku během spánku, takže nebylo to veselé, ten jeho konec.
0: A mně se líbí, že vlastně nepřímo nebo možná přímo vybral svého nástupce Briana Johnsona. Mám rád tu historku, kdy se vypráví, že Bon Scott se byl podívat na nějakém koncertě, nějaký kapely, kde Brian Johnson zpíval, a Brian dostal na pódiu během nějakého songu zánět, nebo rozjel se mu zánět slepýho střeva, a on padnul bolestí na pódium a tam se tak jako válel, svíjel a do toho ještě furt jako hulákal bolestí něco do mikrofonu. Jo? A Bon Scott si říkal, ten hustej, ten hustej.
1: Kdybych umřel, vemte tady toho pána.
0: Tak no, dobře, stalo to se to. Stalo se to, takže zdravíme Bona tam nahoru, děkujeme za to, co s kapelou zvládnul udělat, hezky to nakop tu kariéru jim klukům potom, a pak nás opustil.
1: Ano, budíš mu země lehká, teď Eagle Eye Cherry.
0: Safe tonight.

0: Je 7 hodin 23 minut, ladíte rokový rozjezd Stratovarius Hunting High and Low. Posloucháte nás všude možně, někde i na dovolený, což nám píšete pod aktuální příspěvek na Facebooku a mimo jiný nás posloucháte i v Horním Maršově, kde se stala naprosto šokující věc.
1: Ano, naše oblíbené

0: francouzská pochoutka, a když to takhle rychle, jako narychlo, víš, dáš to místo grilu.
1: Že se tam i najedli ty hasiči.
0: Že ty hasiči to museli pozbírat tam.
2: A francouzská specialita.
0: Eh, oui, oui.
2: Oui, très bon, très bon. Merci beaucoup.
1: Že to uhasili, najedli se a jeli domů.
0: Jeli domů. A plyne z toho nějaký poučení, nebo jenom hezký to, že se to stalo v Horním Maršově?
1: Ne, že můžeme do Maršova i se najíst šneků.
0: Že tam jako běžně lezou do rozvodných skříní.
1: Byly tam kombinace, tady koukám, živých hlemíždů se slimáky, takže takové...
0: Tak to je dokonce bon appetit.
2: Bon appetit, baby.
0: Tak díky za naprosto šokující zprávu, další si dáme za chvíli. Podíváme se, kde všude nás posloucháte na dovolený, a za chvíli si taky dáme další song. Motorband nám zadudá, tolik otázek tu zní.
1: To teda jo, kolem těch šneků.
0: Viď? Jako jak třeba je měli jaksi s česnekem nebo bez?
3: Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
4: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
5: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
6: Natírám, natírám a najednou griluju, griluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Trafíte se?
11: Tech se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. W i FM nebo na radia.cz.

0: Motorband, vznášej tolik otázek, který nám tu znějí 2 minuty po 7:30.
1: Za mě otázka, jestli má Zuzka nachystané počasí, dopravu a tak je to věcí.
2: To je otázka, že?
1: A ty je velká otázka, na to nám odpoví král Jelimán.
0: Tak si odpovíme.
3: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Trezorovej obsah v moderním kabátě, to je nabídka sobotního rockovýho referenda. Jedničku mají Ex Argema s albem Velká Morava z roku 2012. Dvojku dostali Ingot a jejich letošní deska 100 černých let. Nebo můžete zvolit Zemětřesení 2 a album Finále z roku 2023. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockovýradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, máme krátce po 7:30, jdeme na rychlé zprávy. Vláda Andreje Babiše dnes bude vyhodnocovat, jak se jí dařilo naplňovat programové prohlášení v první půlce letošního roku. Ministři měli za úkol připravit dokumenty za své úřady k 30. červnu. Dnes od rána se budou kvůli hodnocení s Babišem postupně scházet. Americká armáda dnes informovala o tom, že zahájila další útoky proti Íránu. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil oznámilo, že cílem úderu je dále oslabit schopnost Íránu ohrožovat svobodu plavby v Hormuzském průlivu. Poprvé po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí 2 Češky a pro Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou to bude ve Wimbledonu zároveň premiéra.
3: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převážně slunečno, jenom na severovýchodě a východě místy oblačno a výjimečně tam taky zaprší. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě území naměříme od 20 do 23.
3: Rock Radio. Doprava.
2: Stále si dejte pozor v Ostravě na silnici číslo 11, pokud pojedete na trase Český Těšín-Opava. Stala se tam nehoda nákladňáku s osobákem na 289. kilometru.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rock Rádio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek.
0: Takže na tíživou otázku, jestli má Zuzka zprávy, jsme odpověď dostali. Teď si jdeme odpovědět, jestli láska bolí.
1: Love hurts.
0: Teď mě bolelo i tohle.

0: Nazareti. Láska bolí, nebo už dovolila, 7 hodin a 38 minut na Rock Rádiu v dnešním rokovém rozjezdu. My se vás, přátelé, ptáme, kde všude nás posloucháte, jestli nás posloucháte na dovolený nebo třeba v práci. Psal nám tam pan Roman, který nám píše, vás dva radši nikde. Já bych chtěl říct, že ty dnešní technologie, to je fakt jako peklo to ovládat, že začneš psát a ono ti to třeba píše něco jiného, než chceš, jo. Jdeš do diskuze, chceš tam napsat, mám malý penis, ale místo toho napíšeš vás dva radši nikde.
1: A ještě přidáš zvracející smajlíky, aby každý věděl, co seš zač, tak se zdravíme pana Romana. Nebo
0: čau, Romane.
1: Čau, Romane, máš se?
0: Já si myslím, že se má dobře.
1: Už ti dorost pindík, nevím.
0: Myslíš, že tam chtěl dát nějakého jiného smajlíka?
1: Nevím. Podle mě tam chtěl dát lilek, ale omylem se upsal a místo lilku tam přidal blící smajlík.
0: Hlavně lilek tou dobou už jenom zasunutý úplně někde jinde. Ve svý brašně samozřejmě. No ale pak nám píše ještě Láďa, který mě pobavil, to je boží. Píše, poslouchám vás po celé Evropě a žerete mi pěkně data, pak mám málo na free video. Láďo, já počítám, že řídíš nějaký obrovský kolos, že za volantem někde trávíš svůj čas, tak prosím tě hlavně opatrně, ať radši za tím volantem posloucháš nás, než koukáš na to free video. Já vím, že my jsme víc sexy než to free video, ale vacha.
1: Tak samozřejmě, to je jasný, akorát nejsme vidět, Honzíku, ale to nevadí.
0: Nejsme?
1: Ne.
0: Fakt? Já jsem se dneska hezky oblík.
1: Nikdo nevidí, jak my krásní jsme, jak máš nádherný modrý vytahaný tričko, který si přepral na 60 v Pražce. To prostě... Ne, každý si všimne takýchto detailů.
0: Nechci říct, že bývalo černý, ale to je jedno. No, už mám 20 let od té doby, co jsem odmotoroval na Gimplu. Tak pište dál, my to tady zase potom nějak protrbem a podíváme se na nějaký další malý péra, teda na nějaký další písničky. Dáme si Harley, pověste ho vejš.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa. Trautenberg. Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
5: Migové.
4: Harley.
5: Kruci Pisk.
4: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrá za podpory Rock Rádia.
6: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Rata tarararata, trička, rata tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, cézat.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule, Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, a nagrý, bards.cézat.
10: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
11: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
12: Petře, jedeme živě.
11: A sakr. Proficolor.
13: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
14: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
13: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
15: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Ghosti zpívají o Spillways, což jsou cesty flusu na Rock Rádiu v 7 hodin 51 minut.
1: Marcelo!
0: Co je?
1: Marcelo!
0: Pojď to zmáčknout!
1: Marcelo!
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Pro mnoho motorkářů je motorka prostředkem, jak se dostat z bodu A do bodu B. Pak jsou tady motorkáři, pro něž je vlastnictví stroje kromě dalšího i vyjádřením životního stylu. Třeba majitelé skútru Vespa. To je taková pomyslná skútrařská šlechta. A právě ti si dají mezi 17. a 19. červencem sraz v Matičce Stověžaté. U čehož logicky nemůže chybět asi nejznámější tuzemský majitel stroje Vespa.
4: Ahoj, tady David Matásek. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Zvu vás už na 14. ročník Prago Vespy, což je setkání milovníků ikonických italských skútrů od 17. do 19. července u slalomové trati v Praze v Troji. Přijďte a uvidíte.
3: Vzhledem k tomu, že v Troji úplně není lyžařský kopec, je asi jasné, že David mluvil o vodní slalomové dráze, vedle které budou mít vespaři hlavní stan. Tam se uskuteční jako na každém srazu koncerty, pokec, soutěže, no a samozřejmě sobotní spanilá jízda Prahou. Více informací, včetně programu, najdete na Facebooku Prago Vespa 2026 nebo na stránkách vespaclubpraha.cz. A pokud se stavíte, je tu i ta kapka naděje, že někomu se stejnou jménou nadací pomůžete. Prago Vespa 2026 od 17. do 19. července v Pražské Troji a vlastně po celé Praze.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Manowar, Kings of Metal na Rock Rádiu 2 minuty před 8 hodinou raní. Jupí!
1: Jupí!
0: Nic? Co? Ty jsi nějaká dneska vyndaná?
1: Vyndaná? Jak chleba z tašky.
0: Jak hračky z kanálu.
1: K našemu tématu, tady nám píše David, že poslouchá všude, že je řidič, takže hlavně v autě a že je zrovna v pohřebním ústavu, že potřebuje množstevní slevu. A je mu úplně jak to myslel, no nic.
0: Snad neřídil autobus nějaký, no nic.
1: Dáme si zprávy počasí a dopravu.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
3: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
5: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Rock Rádio. Zprávy.
10: Hezké čtvrteční ráno, máme minutu po 8, jsou tu další zprávy. V Ankaře skončil summit Severoatlantické aliance, poznamenaný válkou na Ukrajině i konfliktem na Blízkém východě. Americký prezident Donald Trump, který spojence nejprve kritizoval, označil summit za úspěch, stejně jako ostatní politici. Vodní záchranáři za letošní léto evidují přes 420 zásahů, což je téměř 50% celé loňské sezóny. Důvodem je horké počasí v minulých týdnech. Loni v tuzemsku utonulo 165 lidí. V posledních letech se číslo dařilo snižovat prevencí zhruba o 20 lidí ročně, ale počet je stále vysoký ve srovnání s evropskými západními zeměmi. Jihokorejský prezident a jeho ukrajinský protějšek se ve středu na summitu NATO v Ankaře dohodli, že se severokorejskými vojáky zajatými na Ukrajině naloží podle humanitárních zásad a budou přitom respektovat jejich přání. Severokorejce naverbovalo Rusko, které od února 2022 vede válku proti Ukrajině. Fotbalové mistrovství světa v Severní Americe dnes vstoupí do čtvrtfinálové fáze. Prvním ze 4 zápasů o postup mezi nejlepší 4 týmy se dvojnásobní světoví šampioni Francouzi utkají s Maročany.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude převážně slunečno, jasno až polojasno, jenom na severovýchodě a východě místy oblačno a taky tam výjimečně zaprší. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia, na severu a severovýchodě území mezi 20 až 23.
11: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
9: Rock Radio. Doprava.
10: Na D2 opatrně ve směru na Bratislavu na 10.5 kilometru se řeší nehoda a bouralo se taky v Ostravě na silnici číslo 11. Tam se bouralo na trase Český Těšín Opava na 289. kilometru.
8: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Pěkný poslech, ať už nás posloucháte kdekoliv. Vám přeje Honza,
1: Anabel
10: a Zuzka.
0: 3 minuty po 8 ve čtvrtek 8. července. Petr nám na naší dnešní otázku, kde nás poslouchá o prázdninách, píše prázdniny, co ty je zase prostý slovo.
1: No.
0: Jakoby pro někoho jo.
1: Pro mě například ano, Zuzka taky zatím nikde nebyla, kromě nějakých víkendů.
10: No jako něco už plánu, ale malého jenom.
1: Ty nás tu necháš, no, to nejsi vážně.
0: Počkej, je to něco...
1: Všichni na dovolenou, kromě mě, bych chtěl říct.
0: Mě by zajímalo, jestli Zuzka plánuje něco podobně malého, jako nám psal ten předtím Roman.
10: Zhruba tak něco
0: že
10: malého.
0: Že s malým kašpárkem ano. Se dá zahrát velké divadlo, ne? Bude to něco podobného?
10: Uvidíme.
1: Dobře, žádného kašpárka nemá, takže to je v pohodě. Ona umí hrát jenom velký divadlo.
0: Každopádně, kdybyste si chtěli zahrát s kašpárkem někde jinde, třeba na festiáku, tak pro vás v 8:30 budeme rozdávat 2 lístky na Barvy léta do Poděbrad k jezeru teďka na 10. a 11. července.
1: Ano, Barvy léta, máme pro vás lupení. Napište si, přátelia, připište telefony, číslo a my vytáhneme jednoho z vás.
0: To bylo jakými jazykama?
1: Mým.
0: Německý most?
1: Něco takového.
0: Super. Tak pište, po 8:30 se rozdáme a teď už Police, Every Breath You Take.
9: Rock Radio.

0: 11 minut po 8 na Rock Rádiu 12 dohráli pecku blbá a nám napsala Dana na naše téma, samozřejmě ne na tuhle tu písničku, ptám se vás, kde všude nás posloucháte a Dana napsala přesně tam, kde jste na fotce.
1: Orní Maršo!
0: Jo!
1: Maršova, my milujeme Orní Maršov. My furt sebeme, že tam dorazíme a my tam opravdu ale jednou dorazíme a to budete pak všichni překvapení.
0: Hlavně my budeme překvapení. Píše nám Handy. Nazdárek, já vás poslouchám doma, protože mě manželka nevzala sebou na dovolenou.
1: Jaj.
0: Promiň, to nás mrzí. Potom nám píše třeba Jarda, to se mi taky líbilo, v práci za hodinu snídaně a potom otevírám občerstvení, tak se koukejte zastavit. A posílá svoji fotku, kde má v 7 ráno půl litr s pivem, což závidí hlavně Zuzka tady. A je to ve Filipový huti na Šumavě, 33 obyvatel. Já myslím, že to je pozvání, co se neodmítá, takže hned po Horním Maršově míříme dolů do Filipovy hutě na nějakou dobrou pozdní snídaní, no, do občerstvení.
1: Jestli nám tam dají najíst, tak samozřejmě jedeme. Jinak tam máme spoustu krásných komentářů. Jiná třeba píše, že nás poslouchá vždy a všude, protože jsme nejlepší.
0: Ježiš,
1: jsme skromný a nejlepší, to o sobě
0: že
1: samozřejmě
0: víme. Tady trošku jako udělali dobře. Já už si hladím bradavky.
1: Jo, Honzíku, že jsi toho celý načatej.
0: Zaujalo mě ještě, že spousta z vás píše, že nás poslouchá v zaměstnání, ale mimo Českou republiku. Jarda píše v zaměstnání Sonneberg, Německo. Vítě, posloucháme v Německu na dílně. Věchtach Smrkov. Jirka píše, posíláme pozdrav z Kolína nad Rýnem, opalovačka na střeše, pomlčka práce.
1: A Láďa píše, že poslouchá všude teď momentálně v Choustníkovu Hradiště u Hradce Králové a že on je teda původně z Kravař, což jsou obojí teda super taky neznámý vesničky pro mě teda. Nevím,
0: Kravaře?
1: Že to znáš.
0: Já jsem myslel, že tam se narodili některý tady kolegové.
1: Kravinci? A ty jsi se narodil v jakém Kravinci?
0: Já jsem z Kladna, bohužel, tam je to nuda. Jsme město perníků. Jako Pardubice, ale jinak. A my to dáváme víc dětem. No nic, tak jdeme dál. Lordi, Hard Rock, Hallelujah na Rock Rádiu právě teď.

0: Umf, nur ein Mensch spuse jeden člověk, 8 hodin a 22 minuty na Rock Radio. Přátelé, my se dneska bavíme o tom, kde všude nás posloucháte, jestli náhodou nás neposloucháte někde na dovolený. Zatím většina z vás velice vzorně smrdí v práci. Píšete nám spoustu vzkazů, spoustu míst. Mates nás poslouchá v autě cestou do práce, píše, ale tady na náchodku vás občas nechytám a poslouchám jen šumění. To je taky docela příjemný, to už má blízko k tomu moři. Iva píše, Dvůr Králové nad Labem, zahrádky na kopečku bez Rock Rádia, aby bylo neveselo, díky za vás. Michal, Heřmanův Městec, Kristián, poslouchám vás všude a pořád na cestách na zahradě doma, Chánovice.
1: Iggy napsal, že poslouchá tady, poslouchá tam, Rock Rádio v uších mám, dokonce to zbásnil. Poslouchám v sadu, slyším vás všude, doufám, že už to tak navždy bude.
0: Cože, dostal sodu, nebo... Každopádně tyhle a jiný města s největší pravděpodobností můžete objevit na našich nových tričkách, který máme na našem e-shopu, na našem webu rockoveradio.cz, kde si tohle tričko můžete pořídit a můžete tam potom luštit, jestli náhodou tam i to vaše město nebo místo není.
1: Přesně tak, kromě toho máme i nový trenýrky, teda kraťasy to jsou, veď, nejsou to úplně trenýrky. Kraťasy.
0: Tak vy ženský tohle nenosíte,
1: já
0: že jo?
1: Já tomu nerozumím.
0: Máš maximálně boratky, jinak jako nic.
1: Jo, takže jsou tam kraťasy, jsou tam montérky a máme tam lehátka, který se skvěle hodí teďka na letní sezónu, třeba zrovna k vašemu grilovacímu stolku.
0: Naprosto doporučujeme, každý lehátko speciálně pro vás připravilo 10 čínských dětí, vohoblovali to, takže si nezařete do vašeho zadečku jedinou třísku, takže si to pořiďte, stojí, já nevím, třeba 500, to je, si myslím, celkem dobrý.
1: Prakticky zdarma.
0: Přesně tak. No nic. Za chvíli další muzika budou Horký žeslíže, Lesbians and Gay Song.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihová.

0: Flandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Výhry.
4: Slevy.
3: Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Rock Radio. Rocková muzika.

0: lesbien.
1: Hele, už máme zapnutý mikrofon.
0: Jaj, my už vysíláme.
1: No to nevadí, no
0: tady
1: tak nás,
0: vidím velký
1: tak nás odladěj, no, ježišmarja, country radio taky dobrý, že jo. 8 hodin 31 minut na Rock Rádiu dohráli Horký žeslíže Lesbian Sengay Song, naprosto ošklivá píseň o tom, co všichni nenávidějí prej dneska, přitom je to rok 2002.
0: Fakt?
1: Nevím, já to mám rád.
0: Já to mám taky ráda. Teda, jako ne, že bych ráda lízala lasturky, ale tento song mám velmi ráda. Každopádně Zuzka má připravený športík.
2: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Slušnej výkop na Rock Radio.
3: Fotbalové mistrovství světa v Severní Americe dnes vstoupí do čtvrtfinálové fáze. První ze 4 zápasů o postup mezi nejlepší 4 týmy se dvojnásobní světoví šampioni Francouzi utkají s Maročany. Africká země bude chtít po favoritovi oplatit 4 roky starou semifinálovou prohru z minulého turnaje v Kataru. Duel v Bostonu má výkop ve 22 hodin středoevropského času. Výběr trenéra na šampionátu vyhrál všech 5 dosavadních zápasů. V play-off si poradil se Švédskem a Paraguají. Teď usiluje o postup do třetího semifinále za sebou, což se doteď podařilo jen Brazílii mezi lety 1994 až 2002 a Německu, kterému se to povedlo 4x v řadě v roce 2022 a pak až v roce 2014.
2: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Doprava.
3: V Praze se řeší 2 větší nehody, jedna na Žernosecké ulici, kde máme hlášenou nehodu s cyklistou, potom se bouralo na Povltavské, kde jsou v sobě 2 osobáky a taky se bouralo v Ostravě na trase Český Těšín Opava na silnici číslo 11 na 289. kilometru.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
1: Tak to byl fotbal, předtím lasturky, teďka přišel klobásník Dan, který už v 9 se na vás těší.
0: A mně se líbila Žernosecká ulice, jakože žereš se, no, dobrá ulice. Ta se mi vrila do paměti, no nic.
1: Myslím, že v nejlepším je třeba přestat. Whitesnake, here I go again.

0: 8 hodin 37 minut na Rock Rádiu dohrávají Whitesnake, Bílej had, Here I Go Again. Není to zase ten Roman, co nám předtím psal s tou svojí nudlí nebo špagetou, nebo co to bylo?
1: Že to o jeho bílém hadovi?
0: Bílej had? Já nevím, no. Víš, co to dělá, když se potopíš do moře, nebo když se tam jako chlap jdeš vycachtat, tak prostě jak je ta voda studená, to potom je fakt jako, že by si s tím maximálně vyčistila zuby. Nevíš?
1: No nevím, no.
0: Já ti to ukážu.
1: No tak,
0: ale musíme rozdat barvy léta nejdřív.
1: Jestli to musí být, no, tak to vydržíme, ale prosím tě, ano, přátelé, kdo se nám vzal o lupeny, prosím, vemte si mobil do ručky a Honza mi tady bude ukázat svůj žížal.
0: Vem si lupu, jo?
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
3: je fajn. Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
9: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitry a Arakain.
11: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock
1: Radio. Za 3 minuty bude 8:45, jsme zpátky a děláme dneska radost Věrce z Údrnic. Dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: My tě zdravíme. Věru, takže barvy léta jsou tvoje, zítra po zítří máš program, tak si nic neplánuj.
3: No neplánuju, super.
1: Prosím tě, jak to máš daleko? Údrnice, já tak je shodou náhod trošku znám, protože když jsem potom zjistil, že jsi z Údrnic, můj brácha tam má nahrávací studio.
3: No hele, ještě jsme na Aluna Festu nebyli.
1: Jako. Nebyli, chyba.
3: Vždycky koukáme, nebo jakože jak natáčí videa a tak. Říkám, no tak nic, tak příště.
1: Tam hele, pivo skoro zadarmo, vstup víceméně dobrovolný, takže určitě tam zajdi, máš to kousek. Nicméně teda, no. Jak je tohle jako z Údrnic do Poděbrad? Máš představu?
3: No, 30 asi.
4: No, tak máš kousíček.
3: Do práce, takže kousíček.
4: To je za barákem, kdo bude řídit, kdo ponese toto břímě.
3: Hele, myslím, že přítel.
4: Takže ten se nevožere.
1: Přítel nás poslouchá?
3: Jo, vaří.
1: Vaří?
3: Vaří, jste se vystřídali v kuchyni. Hele, dneska zapečený brambory.
1: Hele, v kuchyni dobrý, já jsem se lek, že...
3: Ne, perník nevaří, ten
1: se peče, to přece...
3: Je to do Poděbrad kousek, ale jako... My co děláme v laboratoři, tak...
1: Počkej, ty děláš v laboratoři?
3: No.
4: Takže ty bys uvařila i ten perník vlastně, kdybys trošku chtěla.
3: No tak já furt říkám, že chemie je vaření podle kuchařky, že jo?
4: To je skvělý.
1: Já myslím, že tady právě naproti, co máme radu pro rozhlasové a televizní vysílání v baráku, tak tam právě nastražili všechny uši, co tam mají.
4: A začalo hořet. Z ničeho nic se jim nasadili slimáci do elektrických rozvodů, ano.
1: No tak doufejme, že to přežijeme. Prosím tě, tak abychom od těch drog trošku utekli, barvy léta, máš nějakou kapelu, na kterou se tam vyloženě těšíš?
3: No určitě tři ségry, to je jako faránka, už jsem neviděla dlouho, tak...
1: Takže ho vidíš?
3: No jasný, protože já jsem původně z Kořenova, že jo, takže já jsem jezdila, když začínali v Rokytnici s těma, že jo, s nějakým vlastně u Faránka na chlupe, když se to tak vezme.
1: Ano.
3: Takže tam jsem kdysi dávno jezdívala.
1: No takže můžeš zavzpomínat, řekni mu nazdár, no. To jsem já, řekne, no, nevím, kdo seš.
3: No, nebude vědět.
1: Každopádně moc gratulujem, moc si touží, lístky dorazej, měj se krásně a pozdravuj mýho šíleného bratra.
3: Vy tež.
4: Krásný víkend, užijte si to, ahoj.
1: Hezký rádo, čau.
3: Ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
4: Jsi nějaký vzdálený.
1: To je takový to...
4: To je přesně ono. Grayson, vzdálená.

0: To byl jak kuřecí nářez z Lidlu, Baby Metal a jejich megačuně.
1: V 8 hodin. Já jsem chtěl říct, kdybyste viděli, jak to Honzík prožíval normálně, to bylo úplně...
0: Ne, já jsem měl tady zánět slepýho střeva.
1: Já jsem právě si nebyla jistá, jestli máš zaražený prdy, nebo jestli si užíváš tu píseň. Nebyla jsem si úplně jistá.
0: A je správně,
1: dobře.
0: Pojďme se, přátelé, podívat, kde všude nás posloucháte. Tak těch dovolených jsme se nakonec moc nedočkali, ale posloucháte nás v práci. Tady ti třeba Tomáš udělá radost, ten píše, posloucháme každý den, psí díry, ještě jednou, posloucháme každý den v práci na hřbitově v Trutnově.
1: Ještě hezký, ale ty kecáš, ale tady píše Bohumil, že nás poslouchá na dovolený ve Stražisku a jinak v práci kde? Na stavbě, že bez nás ani ránu kladivem, nevím, kde je Stražisko.
0: Stražisko?
1: A je na dovolený ve Stražisku. A ještě Chorvatsku. Tady nás poslouchá Zlata cestou z dovolený z Medulínu v Chorvatsku.
0: Tak
1: jsme super rádio.
0: Tak aspoň něco, za to děkujem. Jinak tady máme ještě různý pracující. Helena píše, poslouchám v Kolíně a okolí, zdraví taxikářka z Poděbrad. Tak kdybychom náhodou chtěli na barvy léta do Poděbrad tágem, tak tady Helča nás vezme.
1: Evička, Černá Zabory na dílně, sedím přímo pod reprákem, tak vás mám 8,5 hodinu. Jo, že nás má za 8,5 hodiny plnou hlavu.
0: Jo, nevím, plný zuby.
1: Pochválnej komentář. Teď si nemůžu úplně vybrat, jestli to je lichotka, anebo
0: lichotka.
1: Už by to chtěla přeladit. Ne, vypadalo to, je tam smajlík, takže asi lichotka.
0: Blíjící. Lenka píše, poslouchám v práci, kolega z vedlejšího kanclu už hlásil, že přehlušuji už i jeho rádio. Nevím, co poslouchá, ale pořádný rokec to asi nebude. Zdarec a mějte se rokově.
1: A Vláďa napsal, zdarec, poslouchám vás z kamionu každý den, takový boží hovátka, jako jste vy, nejde neposlouchat, zdar, roťák.
0: To je hezká pochvala, si myslím.
1: Very nice, beautiful. Všem děkujeme za nádherný komentáře, bylo tam toho spousta, víc už toho nestihneme přečíst, protože odcházíme. Je to tak?
0: Ano.
1: Mějte se krásně a zítra naslyšenou, páčik, slimáčik.
0: Budeme stoupat jak dým. Hooters, Johnny B.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
2: Migové.
1: Harley.
2: Kruci Pisk.
1: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
7: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat i úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. V těch by mělo ale přibýt poradenských kontaktních míst. Z původních 115 by jich mělo být 205. Za premiérem Andrejem Babišem přijeli dnes ráno kvůli vyhodnocení plnění programového prohlášení vlády v prvním půlroce ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová. Havlíček řekl, že za největší úspěchy svého rezortu považuje snížení cen energií a vytvoření prostředí pro podporu energeticky náročných odvětví. Letošní červen byl nejteplejším červnem zaznamenaným v západní Evropě a druhým nejteplejším globálně. Informovala o tom dnes Meteorologická služba Evropské unie. Teploty se podle ní šplhaly k rekordním hodnotám, k čemuž přispívaly nejvyšší teploty mořské hladiny naměřené v tomto ročním období. České volejbalistky po středeční porážce 1-3 s Německem nastoupí dnes na bělehradském turnaji Ligy národů proti Nizozemkám, s kterými také nemají dobrou bilanci. Porazili je ze 7 soutěžních zápasů jedinkrát, a to už před 14 lety.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude převážně slunečno, jasno až polojasno, jenom na severovýchodě a východě místy oblačno a jen výjimečně tam i zaprší. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě bude o něco chladněji, tam naměříme do 23 stupňů.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: V Praze se stále řeší dvě větší nehody, jedna na Žernosecké ulici, další na Povltavské. A pozor na D5, tam jsou dlouhé kolony na příjezdu do Prahy od 5. kilometru, zdržení je tam zhruba na 15 minut.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový dopoledne.
3: A já vás zdravím, rokeři, začíná rokový dopoledne s Danem. Já tady ještě ve studiu mám Zuzku. Ahoj, Zuzko.
4: Ahoj.
3: To by to dneska sluší.
4: O, děkuji.
3: Jsem ti tady koukal na sukínku. Danda kouká pod sukínku, kdybyste to viděli.
4: Ten se snaží, no.
3: On tady hledá něco na zemi furt celou dobu a já říkám, co on tam dělá. A Zuzka chudák si furt tahá tu sukně až k patám.
4: Já už jsem zvyklá, no.
3: No, to je starý uchylák náš. Takže já vám pustím nějakou hudbu, ale ještě tady Honzovi Dandovi pustím písničku Olympik dávno, protože to je dávno, co měl ty vlasy.

0: A to byly Four Non Blondes. No a nám se blíží mistrovství světa pomalu už do finále. Zbývá nám posledních 8 zápasů. Dneska začíná čtvrtfinále mistrovství světa a začíná to zápasem Francie-Maroko. Pak bude hrát Španělsko-Belgie, Norsko-Anglie, Argentina-Švýcarsko, ale na dnešku máme naplánovaný zápas o 22 hodin Francie-Maroko. To bude hodně, hodně jako sledovaný zápas, protože jestli Maroko porazí Francii, tak podle mě zhoří celá Paříž, ale ono si myslím, že se to stane, když porazí Francie-Maroko, ono tam to je úplně jedno, oni tam jsou blázni, takže to bude velký derby mezi něma. Já teda víc držím prsty Maroku, bohužel, ale myslím si, že Francie bez problémů přejede, protože Kylian Mbappé má neskutečnou formu a myslím si, že zase bude skórovat a nenechá si ujít krále střelců, protože bude soupeřit. Ale jde tam hezky vidět ta dominance evropských klubů, jo? Z 8 týmů, tam máme 6 Evropy, je tam Argentina, co tam je z Ameriky, a pak to Maroko, co tam je za tu Afriku, takže jako ono, vidíte, pak někdo znevažuje euro a řekne, jo, Cristiano Ronaldo vyhrál jenom euro. No ale to euro je prostě těžký, protože vidíte, že prostě dominujou ty týmy. Mě by zajímalo, koho vy typujete na vítězství. Já vidím jako černýho koně Norsko, já bych rád viděl finále Francie-Norsko, ale já si myslím, že to je aj možná nereálný. Ne, je to reálný, to jsou vlastně můžu i k sobě. Takže Francie-Norsko za mě finále a bylo by úplně ideální, kdyby Norové to vyhráli, tak bychom si doma v obyváku zaveslovali. A my si pustíme další hudbu a pustíme si Boston, Papa Roach anebo Vohnouty, Svaz českých bohemů.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
7: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte vždycky.
8: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockviradio.cz.
7: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
8: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.
9: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitry a Arakain.
10: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.
11: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu,

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

a nám dohráli Boston a jejich I Need Your Love z roku 1994. A když jsme u takových těch zamilovaných písniček, tak Bryan Adams vydal 1. července vydal novou skladbu a jmenuje se 51st State. On má teďka 13. 12. má v O2 aréně koncert. Bryan Adams sem jezdí docela často poměrně. Minulý rok byl v Hradci na v Parku 360, kde se dělá Rock for People. Letos myslím ještě byl tady někde v Brně, byl v nějakém menším, myslím to byla nějaká filharmonie nebo něco takového, nebo nějaký divadlo, nevím. Netuším, bylo to nějaký menší a měl tam jenom nějakou akustickou show. Takže já vám tady pustím od něj novinku, ať si to poslechnete. Jestli Bryan Adams zůstal stejně dobrý, jak býval. Tak jdem na to.

0: Je to dobrý, chytlavý refrém, pořád stejný, poznáte v tom Bryan Adamse, za mě dobrý, myslím si, takže Bryan Adams, 50 States se to jmenuje. A já vám pustím R.E.M., Fall Out Boy, anebo Dimitri.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
7: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
8: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
9: Přejedeme živě.
8: A sakra. Proficolor.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockovej masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Trautenberg.
0: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
1: Migové.
0: Harley.
1: Krucipisk.
0: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
5: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím jí běh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
7: všude zdejší, všude je fajn.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat i úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. V těch by ale mělo přibýt poradenských kontaktních míst. Počítá s tím novela zákona o podpoře v bydlení, kterou schválil Senát. Spojené státy zahájily další útoky proti Íránu. Cílem úderu je dále oslabit schopnost Íránu ohrožovat svobodu plavby v Hormuzském průlivu. Americký prezident Donald Trump uvedl, že pokud Teherán s útoky na civilní lodě nepřestane, americké útoky dále přitvrdí. A jdeme na tenis. Poprvé po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí dvě Češky. A pro Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou to bude ve Wimbledonu zároveň premiéra. Muchovou čeká Američanka Gaufová a Nosková narazí na Ukrajinku Kostiukovou, tak budeme držet palce.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami, nejvyšší denní teploty 23-27 stupňů.
12: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
10: Rock Radio. Doprava.
11: Na D1 230 až 237 km na trase Praha polsko-státní hranice je práce na silnici, je tam levý jízdní pruh uzavřený, je tam práce u držby, dosypávají kranici. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
8: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
11: A máme pár minut po 10. hodině a první hodinu rokového dopoledne s Danem za sebou. Pomalu se chystejte na elektrický oběd, ať mě tam pošlete nějaký pecky, to můžu chystat. A já jsem tady četl takový vtípek, jsem našel na Facebooku a psali tam, že se blíží konec světa a že se máme odstěhovat na Slovensko, protože jsou 2 roky pozadu. Já tímto zdravím Slováky, nemyslíme to zle, je to jenom fórek. A já vám pustím AC/DC, Tři sestry, Volbeat, anebo Rammsteiny, Amerika.
10: Rock Radio.
13: Tady vidím velký špatný.

0: A nám dohráli AC/DC a právě hlas Bona Scotta zazněl v téhle písnice. A ten by dneska oslavil 80 let, zpíval v AC/DC v letech 1974 až 1980 a naspíval alba jako Highway to Hell nebo Let There Be Rock. Zemřel 19. února 1980 ve věku 33 let, takže stejně jak Ježíš měl kristovky. Po těžké alkoholové intoxikaci, což je jako těžká otrava, což upadnete do bezvědomí a vlastně už se to ani nedozvíte. A po jeho smrti nahradil Brian Johnson v kapele, se kterou vydal slavný album Back in Black a je to jakoby podsta Bonu Scottovi. Takže v nebíčku se nám to hezky už všechno schází, on už tam je teda díl, než byl na světě, je tam 46 let, takže doufám, že nebudou odcházet takhle ty slavný dál, protože to nás opustil Ozzy, Lemmy a tyhle ty hvězdy. Bohužel. A já pustím nějakou hudbu, ale mi bude za chvilku. Pustím Motorhead, Beast in Black, Škorpíky, anebo Škvor a Kámen.
1: Tak co, koupelna, hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Trautenberg.
4: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
5: Migové.
4: Harley.
5: Krucipisk.
4: Vypsaná fixa.
5: Jdeme na Hrady.
4: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
10: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
11: Rata tararara rata trička rata tadadada rata potisk trička bela bel CZ.
12: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

0: A to byli skvělý Motorhead a jich Overkill z roku 1979, skvělý hlas Lemmyho. Já jsem si vzpomněl na historku, já už jsem to jednou vykládal, ale nevím, jak se mění posluchači na můj voraz a tady na to dopoledne, tak to řeknu ještě jednou. Já jsem si koupil tričko Motorhead, objednal jsem se ho, ještě říkám, vezmu se radši větší, jsem tlustý, ti nekouká vana, zvednu ruce. No tak to přišlo to triko, nasadím ho, pěkně dlouhý, longový, říkám bomba. Jsem ho vypral, no vytáhnu ze sušičky, já jsem se nepodíval totiž samozřejmě na tu etiketu, no to břicho mi lezlo. Takže tričko mám doma schovaný, já teda teďka zaplep pámbu hubnu a už mám teďka po třech týdnech 9 kilo dole, tak snad ho brzo oblíknu, aby mě hezky bylo, abych mohl s tím fajnovým tričkem vyrazit ven. A já už vás upozorňuji na elektrický oběd, pište mi, zatím tady nic moc nepíšete, ať já vám nehraju jenom já, ať si zahrajete i vy něco na přání, takže pošlete nějaký pecky a já vám zatím pustím Iron Maiden, Skelety, anebo Lucie, Černí andělé.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
3: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
8: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
2: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
3: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Cenové stropy na pohonné hmoty pokračují v růstu. Benzín zdražil na 1,40 korun a 3,40 haléřů za litr. Litr nafty dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 7,30 korun a 5,40 haléřů. Ceny rostou už od minulého týdne. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Ve Zlíně hoří sklad obuvi v budově v bývalém baťovském továrním areálu. Policie na síti X uvedla, že v souvislosti s požárem nemá informace o jakékoliv újmě na zdraví. Okolní ulice jsou uzavřeny. Podle policistů lze očekávat značné materiální škody. Město doporučuje obyvatelům omezit větrání. České volejbalistky po středeční porážce s Německem nastoupí dnes na bělehradském turnaji Ligy národů proti Nizozemkám. Oba týmy jsou zatím mimo postupové pozice do čtvrtfinále. Utkání začne 16:30.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polejasno. Na severovýchodě a východě až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici 34 u obce Velký Rybník, okres Pelhřimov, je nehoda dvou osobáků. Probíhá tam vyšetřování nehody, je tam nebezpečí na silnici, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, elektrický oběd.
2: A je pár minut po 11. a začíná elektrický oběd s Danem. Už jste mi napsali strašný zkazu, nevím, z toho jsem schopený celý odehrát. A já vystřeluji první písničku, ať to tady nezdržuju, except Princess of the Dawn.
0: Rock Radio.

A to byly Excess. Except, ne Excess. To už tady. Doufám, že jsem někomu udělal radost, já tohle úplně zbožňu. No a já už tady mám zkaz od Giuseppeho, takže asi česky Pepa. Čau, mohli byste zahrát nějaký Rammsteiny 22. tým narozeninám pro mého kamaráda a vedoucího Kubu. Přidej prosím přání ještě, ať si dává pozor na kance v nové Audině, co dostane, ať už začne chodit do práce včas. Takže my tady pro tebe máme, pro Kubu a pro jeho kámoše, který slaví narozky, máme pecku od Rammsteinu a já jsem vybral, já mám vždycky nejradši takový ty, co moc lidi neznají, takže Tekiero, Puta a Rammsteini.

A to byly Anti-Flag, This is the End. A to bylo od Andy pro všechny, co mají dovolenou a užívají si u bazénu volna jako já. U bazénu teda nevím, tam docela ráno byla zima, já jsem vylezl jen tak v krátkém tričku, říkám, já se tam zmrznu, se půjdu pro bundu, zaplať pánbůh, že mám kousek autu a parku v garáži. A já nebudu zdržovat, já tady pustím nějakou hudbu zase a Milan tady vybral pecku No Guitar z Černá růže a píše pro všechny, co máte tuhletu klasiku rádi. Tak mi děkujem a jdem na to.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Trautenberg.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
4: Migové.
3: Harley.
4: Krucipisk.
3: Vypsaná fixa.
4: Jdeme na Hrady.
3: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Vše pro bagr CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr CZ.
8: Pro aktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
10: Výhry. Slevy. Zábava.
11: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
11: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
11: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Hi, this is Lauri from the Rasmus from Finland. We want to say hello to all the people in Czech Republic. Enjoy our song on Rock Radio.

0: A to byl Erasmus in the Shadow od Robina, který nám píše: už se moc těším na Master of Rock, až půjdu na Erasmus. Doufám, že se taky těšíte, že tam budete, že se potkáme. A já už tady mám další zkaz a píše to Bláža nebo Blažena. Zdarec tady Blažena, v závorce ten Blažena. Nejsem naprsklá ženská, ale chlap. Zahraj mi prosím pro mě a pro kolegu Jardu ZZ Top Lex. Díky moc, pohodový den, Bláža. Já jsem měl taky spolužáka Blážu, jak na základce, tak na střední. Bohužel už není mezi náma, ale to tady nebudem rozebírat. A já tady, Blážu, protože jsem si vzpomněl tak rychle tady, ještě než pustím písničku, tak tady mám takovou rychlou scénku.
1: Neserně Blaženo!
0: Takže neserně Blaženo. A tady to máš.

Bola krása Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne a jejich Changes. To napsal Líba a psal k tomu Ahoj rádio, vyberte něco od Ozzyho, kdo všichni máte rádi tohle Prince temnoty. Skvělá záležitost, tak jsem vybral tohle Changes, snad se ti to líbilo i vám ostatním. A já už tady mám další zkaz a píše to Martin. Čau Rock Radio, co takhle turbo, tak já jdu dál, díky Martin Smart. Já bohužel tuhle písničku tady nemám, ale Martine, vybral jsem jinou, snad se ti bude líbit. Turbo a hráč.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Připomínám! V Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od Jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
4: Tyjo, já natřel plot už i sousedovi.
5: Přejedeme živě.
4: A sakra. Proficolor.
6: Ahoj, tady Vašek Neudbárta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitry a Arakain.
7: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Elektrický oběd.

A to byly Gáni a Don't Cry. A to bylo od Elišky, protože Eliška psala výborný zkaz tady a psala: ahoj Dané, prosím tě, zahraj od Gánu Don't Cry pro všechny, co se učí přes léto, protože ta maturita mě čeká je září. Jo, prostě hvězdy září, září, tak ať ti to zase září. A já tady mám další zkaz a mám tady od Tomaníka Máry, nebo Mára Tomaník, tak on to má opačně napsaný. Ahoj, prosím o zahrání, něco od Architects pro tebe, pro všechny farmáře, co makají na polích, dík. Tak jo, tak jdem na to. Architects a Kres.

zemi skáčou, plazej se po kolenou. Votuk a kuku si brečí a hrozně dojatý jsou. Lítají ve vzduchu klečí, lítají ve vzduchu klečí. A pak se zpamatujou, a pak se zpamatujou. Křeči.

A to byl divokej, byl kvůli holkám. To napsal Jirka a psal tam se zkazem všichni, co se těší na koncert divokého. Byla úval pro nás domácí. Já se tam taky možná ukážu. Už si zařizuju lístky. A máme už skoro konec elektrického oběda a já ještě pustím poslední písničku. Budou to Red Hot Chili Peppers, Black Summer. A o tu se napsala Natálka a napsala pro všechny, co zbožňují Red Hoty. Tak jdem na to a pokračujem do vrazu.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
2: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Vláda Andreje Babiše dnes vyhodnocuje, jak se jí dařilo naplňovat programové prohlášení v první půlce letošního roku. Ministři se od rána kvůli hodnocení s Babišem postupně scházejí. Komplexně vláda výsledky představí na tiskové konferenci od 16 hodin v Kramářově vile. Kvůli požáru ve Zlíně hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Od rána hoří sklad obuvi v 9. patře budovy v bývalém baťovském továrním areálu. Hasiči preventivují okolní budovy. Požár si podle dosavadních informací nevyžádal žádné zranění. Město doporučuje lidem omezit větrání. Hokejový mistr světa Libor Hájek se po třech letech v Pardubicích vrací do zámoří. Podepsal roční dvoucestnou smlouvu v San Jose a má příležitost navázat na dřívější působení v NHL. Sharks o dohodě informovali na webu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polejasno, na severovýchodě a východě až oblačno a výjimečně jenom přehánky budou. Nejvyšší denní teploty 23-27 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici 150 obce Dub nad Moravou, okres Olomouc, je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a je tam půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
2: A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině a já pokračuju, že jsem tady od 9 od rána. Mám celý týden od 9 do 15. Někdo si toho všiml, kdo chodí pozdějc, tak mě slyší teď. Kdo komu se nestihl zahrát v elektrickým oběru, tak se omlouvám, zítra třeba něco dohrajem, ale posíláte mi strašně moc zkazů. A já vám pustím další hudbu, třeba YouTube, Mr. Big, anebo za chvilku Strida Proteus.
0: Rock Radio.

A to byly YouTube. A YouTube oznámili, nebo Bono oznámil, že na konci roku plánují nový album. Oni vydali nedávno, Day of Ash se to jmenuje, bylo takový politicky zaměřený. Bohužel já vždycky říkám, politika prostě do hudby nebo do rády a kamkoliv prostě nepatří, protože to pak rozděluje lidi. Nám to je vlastně jedno, kdo koho volí a podobně, protože pro nás je důležitý, abyste nás poslouchali a víc nás nezajímá. A já jsem tady včera právě o těch YouTube pouštěl Streets of Dreams, písničku, která vyšla, ale já jsem pustil blbý části, takže vy jste měli minutovou předehru, takže jste z toho měli totální prd. Takže já vám to pustím ten úryvek znova, ať to slyšíte pořádně, jak budou znít nově.

0: Já to beru zpátky, co jsem včera říkal. Já jsem si to naposlouchal znova, tu písničku, několikrát jsem si ji pustil, abych to pořádně slyšel. Ten refrém je chytlavý, myslím si, že hodně lidem se to bude líbit. Klip se točil v Mexico City, takže se na to koukněte, YouTube Street of Dreams. Prostě kdo miluje YouTube, musí tohle slyšet. A já vám pustím další hudbu a začneme česky a pustíme si Trantenberg a Potužník senior.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
9: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
11: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
12: To není možný, že to ještě nemáte.
13: Tak my taky čekáme, že jo?
14: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
15: Tak to musí stát na účtárně.
12: To už je po splatnosti.
15: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
16: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

A to byl Carlos Santana a Chet Kruger Into the Night. Tady se zakoktám. Skvělá pecka z roku 2007. Já doufám, že se bavíte. Já jsem tady rozjel trošku, se tady potrsávám ve studiu. A já bych se chtěl vrátit k AI, protože AI teďka jakoby hodně lidi využívají, dělají plakáty, grafici si z toho dělají srandu, že to je hrozná doba, protože každý si dělá plakáty přes ty různé aplikace a je to strašně jako podobný si. Ale AI vstoupilo do různých jako profesí a vstoupila i do hudby. A právě já jsem objevil takovou pecku, Eňu všichni znáte a písničku Caribbean Blue, určitě taky od ní znáte a předělali to do roku. Takže já vám pustím, jaký by to bylo, kdyby Eňa zpívala rock.

0: Takže takhle by to znělo, Eňa, skvělý hlas, tohle bylo povedený, fakt se to povedlo. Danda říkal, Honza, že vlastně to jde slyšet v tomto AI, že tam nějak ty vejšky, já úplně hudebník nejsem, já nespívám, takže já to úplně nepoznám, ale budu mu věřit a já budu pokračovat v dalších peckách Queeni, Aerosmith, Pain, anebo za chvilku Vanastovky a Čaroděj.
1: Rock Radio. Víme, kde se co šustne.
2: Kde se co šustne.
1: A každý den vám o tom taky řekneme.
2: Každou hodinu na Rock Radio.
1: Hrajeme rockovou muziku. Vybíráme pro vás nejlepší klasický kousky.
2: Co se děje?
1: Koncerty, akce, tipy, události. Nejdůležitější informace z vašeho kraje.
2: Rock Radio.
1: Opravdu víme o všem. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Trautenberg.
5: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
6: Migové.
5: Harley.
6: Krucipisk.
5: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebra za podpory Rock Rádia.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
10: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
9: Kazbet? A v čem jsou jiný?
10: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
9: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
11: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
14: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
13: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
1: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bards.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Rock od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Lidí bez práce neubylo, ale ani nepřibylo. Nezaměstnanost v Česku byla v červnu 4,8%. Zůstala tak stejná jako v květnu. Úřady práce evidovaly 356 tisíc uchazečů o zaměstnání. Počet volných míst pak stoupl na bezmála 100 tisíc. Teď je smutná zpráva. Zemřela velšská pop-rocková zpěvačka Bonnie Tyler. Bylo jí 75 let. V květnu podstoupila akutní operaci střev. Po zákroku se její stav zhoršil a lékaři uvedli do umělého spánku, z něhož se probrala v polovině června. Dosud byla na jednotce intenzivní péče. Bonnie Tyler proslula svým charakteristickým chraplavým hlasem. Poprvé po 7 letech se v semifinále tenisového Grand Slamu představí dvě Češky a pro Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou to bude ve Wimbledonu zároveň premiéra. Muchovou čeká Američanka Gaufová a Nosková narazí na Ukrajinku Kostiukovou, tak budeme držet palce. Rock Radio,
2: počasí. Dnes bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami, nejvyšší denní teploty 23-27 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Rock Radio. Doprava.
2: Na D3 na trase Kaplice Mezno, dávejte pozor, je tam předně na vozovce, také tam půjde ze zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
2: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rockovýho vrazu za sebou. Já jsem vám k tomu umrtí Bonnie Tyler chtěl něco pustit, ale bohužel my to i v databáze nemáme, tak vám to nepustím. Je to velká škoda, tak si to pak třeba připomeneme zítra, pustím něco z YouTube tam na peru. A teď si dáme AC/DC, Twister Sister, Foo Fighters, anebo Bohemian Metal Rhapsody.

everything we're racing. Freedom! He was chasing.

0: a nám dohráli AC/DC a jejich Jailbreak. A právě Bon Scott naspíval tuhletu písničku, který působil v AC/DC v roce 1974 až 1980. A on by dneska oslavil 80 let, naspíval alba jako Highway to Hell, takže je to legenda taková naše. A zemřel 19. února ve věku 33 let, takže měl Kristovy léta, takže se moc dlouho nedožil, on už je 46 let po smrti, takže on už díle po smrti, než byl na světě. A pak ho nahradil Brian Johnson, což už známe, a vojní kapela vydala pak Back in the Black jako poctu Bonu Scottovi. No a já vám pustím další hudbu, Bon Jovi, Alcohol a pak překvapení.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
1: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
11: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr.cz.
12: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
13: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
14: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
15: A já vám jako dlužím?
16: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
17: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
18: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Tak jsem to zařídil. Možná mě slyšíte naposled. Ano, jsem rebel. Prostě Bonnie Tyler musela bejt. V čest její památce do nebe. A my se jdem podívat na fotbal.
1: Je to rebel!
2: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: Dneska pokračuje čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale. A to dost výrazný derby Francie s Marokem. Bude to o 22 hodin. Tohle bude hodně sledovaný ve Francii. Jestli Maroko vyhraje, tak ta Paříž doma je zhoří. Ale ono se to stane, i když to bude opačně. A koho sledovat? Na Maroku, za Maroko sledoval Brahima Diase, hráč Realu Madrid, skvělý záložník, v posledním zápase dominoval, byl tam jeden z nejlepších, takže na něj se podívat a kontrolovat ho. A ještě tam je Achemi, Achraf Achemi, nebo Hakimi, toho taky sledovat, tohle obránce, taky geniální obránce. A za Francii, tam to je jasný, to je Kylian Mbappé, ten možná dneska si vystřílí první místo v žebříčku střelců na mistrovství světa. Tak uvidíme. Já tipuju, Francie vyhraje 2-1 prodloužení.
2: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já vám pustím ZZ Top, Alter Bridge, anebo Panotyko a jejich Bátory.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tak tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody.
4: A to je puch.
6: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
7: Ventilatory.cz.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
9: Trautenberg.
8: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
9: Migové.
8: Harley.
9: Krucipisk.
8: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
10: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
8: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
11: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
12: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s Jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
13: Trefíte se?
14: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
16: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
15: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockovej masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Trautenberg.
0: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
1: Migové.
0: Harley.
1: Kruci Pisk.
0: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
6: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Průměrná sazba hypoték počátkem července meziměsíčně stoupla na 5,32%. Zvýšila se tak po čtvrté v řadě a vrátila se na hodnotu z listopadu 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat i úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. V těch by mělo ale přibýt poradenských kontaktních míst. Počítá s tím novela zákona o podpoře v bydlení, kterou schválil Senát. České volejbalistky po středeční porážce s Německem nastoupí dnes na bělehradském turnaji Ligy národů proti Nizozemkám. Oba týmy jsou zatím mimo postupové pozice do čtvrtfinále. Utkání začne v 16:30.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polejasno. Na severovýchodě a východě až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D11 na 70. kilometru na trase Praha-Sever je porouchaný vozidlo. Čekejte tam zdržení, protože je překážka na vozovce a je tam půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej poraz.
2: A máme chvilku po 14. hodině a máme poslední hodinku před sebou rokovýho vrazu s Danem a já vám řeknu tajemství, já jdu dneska do kina na brutální biják na Toy Story 5, protože dcera to miluje, tak jdu s ní, jsem se obětoval, ale já to miluju, protože vlastně když vyšla jednička, mě bylo 6 a dceři teďka je 6, když vyšla 5, jo. Takže vlastně nostalgicky jdu a už jsem s ní viděl všechny ty díly, tak se jdu podívat na Woodyho a Buzza Rakeťáka. Tak vám zítra řeknu, jaký to bylo. A já vám pustím Bruce Springsteena, Him, Dogu, anebo Skap.
0: Rock Radio.

0: A to byl Bruce Springsteen a jeho Born in the USA. To bylo vlastně první LPčko, který jsem doma měl, který jsem si koupil. Skvělej, miluju tohleto písničku. A já už bych vás chtěl pozvat k nám na e-shop, na rockovyradio.cz, protože máme nový trička. Jmenuje se to Slušnej rok, je všude doma, můžete tam najít svoje město. My jsme to hledali, já jsem teda z vesnice, takže já to tam nemám. Honza Danda tam taky nemá Kladno, ale většinou města máme, takže kdo byste chtěl tohleto skvělý tričko, tak se mrkněte na ten e-show, můžete si to objednat, ještě k tomu máme navíc krťasinový, montérky, anebo kdybyste chtěli zamachrovat na sousedy, jakou hudbu posloucháte a že na ně koukáte, když sekají trávu, tak máme perfektní lehátka, na to je napsaný rok je slušná muzika a můžete jim ukázat, kde vládne rok. A já vám pustím ještě nějakou hudbu, protože se nám to blíží pomalu do finále tady. A čekají nás třeba Europe, Scarp, anebo Metallica a Enter Sandman.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Tak Renku, ty neřádej, jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
11: Asi 100 tisíc.
10: A ty s tím nic neděláš, jo?
11: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
10: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
11: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
10: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Rock Radio. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Pro mnoho motorkářů je motorka prostředkem, jak se dostat z bodu A do bodu B. Pak jsou tady motorkáři, pro něž je vlastnictví stroje kromě dalšího i vyjádřením životního stylu. Třeba majitelé skútru Vespa. To je taková pomyslná skútrařská šlechta. A právě ti si dají mezi 17. a 19. červencem sraz v Matičce Stověžaté. U čehož logicky nemůže chybět asi nejznámější tuzemský majitel stroje Vespa.
2: Ahoj, tady David Matásek. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Zvu vás už na 14. ročník Pragovespy, což je setkání milovníků ikonických italských skútrů od 17. do 19. července u slalomové trati v Praze v Troji. Přijďte a uvidíte.
1: Vzhledem k tomu, že v Troji úplně není lyžařský kopec, je asi jasné, že David mluvil o vodní slalomové dráze, vedle které budou mít vespaři hlavní stan. Tam se uskuteční jako na každém srazu koncerty, pokec, soutěže, no a samozřejmě sobotní spanilá jízda Prahou. Více informací, včetně programu, najdete na Facebooku Pragovespa 2026 nebo na stránkách vespaclubpraha.cz. A pokud se stavíte, je tu i ta kapka naděje, že někomu se stejnou jménou nadací pomůžete. Pragovespa 2026 od 17. do 19. července Pražské Troji a vlastně po celé Praze.
0: Rock Radio Motokeci.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: To boli Pretenders, Don't Get Me Wrong. A já už tady vidím Petra ve studiu, ahoj.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Já jsem dneska byl rebel, já se ti musím přiznat.
1: Povídej, co pak si proved.
0: No, jak umřela ta Bonnie Tyler, tak já jsem sehnal odvedle z rády a písničku vodní a ono, já jsem tam nacpal. A ještě jsem...
1: Fakt jo, teda tak to uvidíme, co ti na to řekne Kamil, teda jako no. Ale tak, hele, když tak máš posluchači jako svědky, že to prostě bylo kvůli Bonnie. Jako hele. Samozřejmě, tak prostě Bonnie byla neskutečná zpěvačka.
0: Tak.
1: Jako. Jo, tak to se prostě musí přece něco zahrát. A myslím, že posluchačům to taky vadit nemůže.
0: Já si myslím, že lidem to určitě nevadí, oni se o to psali. Já jsem se to snažil tady najít, nebylo to tady. Kamil si dovolenku je věc, takže...
1: Jo, to je pravda vlastně, no vidíš, tak to mi možná pak s Kubou v rokovém odpolední taky ještě něco provedeme. ale to už posluchači hold musí zůstat na vlnách Rock Rádia, aby to slyšeli.
0: já tam k tomu mám i takový to, je to rebel.
1: Jo, jasně, přesně tak. No, takže uvidíme, co s tím ještě provedeme v odpolední.
0: Dobře, ale ta to zaslouží, tohle
1: no,
0: prostě...
1: Jasně, že jo. No.
0: A já se s váma budu pomalu loučit, předávám tady žezlo klukům a já vám zahraju ještě třeba Amarante anebo Kabátek do Věsli. Já jsem Dan Kotek, tohle byl rokový vora s Danem, tak se mějte hezky a čau.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
5: Výhry. Slevy. Zábava.
6: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
6: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
6: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

Strašnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok rádio. Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a pro

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
2: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!

www.rokovi.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Obrovský požár výškové budovy ve Zlíně způsobil velké škody. Jen na poškozené obouvy v hořícím skladu je za 180 milionů a navíc část budovy v areálu bývalého Světu zřítila. Podle hasičů ale hrozí zřícení dalších částí. Ulice v okolí jsou uzavřeny a víc dodává mluvčí policie Monika Kozumplíková.
2: Žádáme obyvatele města, aby se, pokud je to možné, nezdržovali v blízkosti požáru, neblokovali dopravu v bývalém obuvnickém areálu a jeho okolí a dbali policistů i hasičů. Pokud je to možné, místu se vyhněte. Zároveň doporučujeme obyvatelům nevětrat a nevycházet bezdůvodně z budov.
1: Na místě zasahuje na 40 jednotek hasičů a na místo míří další. Pomáhá i vrtulník s bambivakem. Pražský vrchní soud se znovu vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Projednávat ji bude na přelomu srpna a září. Řešit bude odvolání europoslankyně Jany Naďové, které prvoinstanční soud uložil v květnu za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let. Evropská komise uvalila antidumpingové ceny na pneumatiky z Číny. Jsou v rozmezí zhruba od 4 do 45% a týká se to osobních aut a lehkých nákladních vozů. Zavedení cel předcházelo vyšetřování zahájené loni v listopadu. Tenistka Kateřina Siniaková na titul z Wimbledonu nedosáhne. Se svou spoluhráčkou Tausendovou dohráli nečekaně už ve čtvrtfinále, když podlehli čínsko-francouzské dvojici. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Tak dneska máme něco kolem 24 stupňů. Úplně výjimečně je možnost nějakých přeháněk na severovýchodní polovině republiky, ale když to říkám, tak v podstatě ta šance je zhruba 5%, takže spíš bych si toho nebál a můžeme si dál užívat jasný až polojasný den. V noci tak to se ta oblačnost maličko zvedne, hlavně zase na severu a severovýchodě, každopádně bude asi 12 stupňů. A vy byste určitě chtěli vědět, jak bude zítra, co? No tak já vám to teda řeknu, bude průměrně kolem 26 stupňů na jižní Moravě, dokonce 28 a pozor, nejtepleji ale bude na Plzeňsku, kde bude 29.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz Rock Radio. Doprava.
4: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. V Praze v ulici Skloněná jsou sobě dva osobáky, počítejte tam už docela začínající kolonou. V Ústí nad Labem tady vidím ještě v ulici Brněnská jsou v sobě dvě auta a bohužel to docela zkomplikovalo provoz hlavně v ulicích Masarykova, Malá Hradební, Utrati a Panská. Z těch aut totiž teče volej až po asi 500 metrů, takže si na to prosím vás dejte pozor a radši se, jestli projíždíte zrovna Ústím, tak radši jeďte velice opatrně a oči na šťopkách. Ještě tady mám jednu nehodu z Budějovic z ulice Strakonická, tak tam se srazil zase osobák s chodcem. Bohužel to je s malým zraněním, na místě akorát záchranka, tak se prosím vás radši té ulici úplně vyhněte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne právě startuje, máme čtvrtek 9. července a 4 minuty po 15. hodině. Vy posloucháte Rock Radio, s váma je tady Kuba Vaňas a Petr Janda.
4: Nazdar. Doufám, jste připravení zase na nálož našich keců, který doufám, že jsou vaši oblíbený samozřejmě, ale je nám taky jasný, že chcete hlavně tu muziku. Tak se do ní pojďme rovnou pustit, ne? Čeká nás Manowar, taky Cedar a jejich Here and Now. Ale podle této kytary už vám asi jasný, že přichází Dananda a jeho Touha. Potom jsem dneska docela užil, jo, vlastně možná, viď?
3: Jo,
4: tak si to pojďme užít, ne?
3: Jasně.

cíl, který jsi vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

should fall in battle. My brothers who fight by my

0: Gotthard nám právě teďka tvrdě dojíždějí na Rock Rádiu. Jejich pecka Anytime, Anywhere na vlnách Rock Rádia právě teďka končí 15 hodin a 20 minut. No a my samozřejmě pro vás zase máme nějaký lístky, tak jak už je na rokovým odpolední zvykem.
1: Rozhodně a tentokrát tenhle ten týden rozdáváme na Legends Rock Fest, který se koná 16. až 18. července v Hořicích v Podkrkonoší, takže vlastně příští víkend.
0: Hele, kapely jako Arakain, Škvor, Panoptiko, Komunál, Valda Gang, dokonce Proteuse vidím dokonce, hele, fakt to bude dost narvaný a vy můžete být u toho. Stačí akorát, abyste si otevřeli Facebook a do zpráv nám napsali, proč tyhle ty lístky máme dát právě vám.
1: Připište nám taky k tomu telefonní číslo, protože my si tady hrozně rádi povídáme s lidma, kteří mají radost. A když už vám uděláme radost těma lístkama, tak proč si o tom nepopovídat v éteru? Takže k té zprávě, co nám budete psát na Facebooku, abyste dostali lístky na Legends Rock Fest, tak tam ještě připište svoje telefonní čísla.
0: V éteru Rock Rádia, ale samozřejmě děláme radost pořád a rádi a hlavně rockovou muzikou, tak vám uděláme radost rovnou další. Čekají nás In This Moment, taky Offspring, anebo naši milovaný Dimitri, který mají svoji tvář.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: tuhletu chvíli dohráli In This Moment. Posloucháte Rock Radio, máme 15 hodin a 36 minut a musíme to zmínit. Dámy a pánové, dneska svět přišel o jednu velkou rock'n'rollovou legendu. V 75 letech nás navždy opustila Bonnie Tyler.
1: Tahle ta neskutečná zpěvačka nás dneska bohužel opustila, ale máme o ní docela pár jako zajímavostí, které si myslím, že by o ní mělo být řečeno, protože to byla fakt jako neskutečná žena, ale hlavně byla to zpěvačka s titulem. Ona má normálně řád britského impéria od prince Williama za její hudební zásluhy, čemu se teda vůbec nedivím. No a taky ještě zajímavost, když natáčeli tady tu písničku, právě Total Eclipse of the Heart, která teďka pod našima hlasama hraje, tak si představ, že ty přístroje prej tak strašně poskakovaly, jo, tam ty prostě všelijaký ukazatele a tak, že si ten zvukař chudák myslel, že se to celý rozbilo, ale ono to bylo jenom tím, tou její sílou toho hlasu.
0: Ty vláho, prostě, no a pozor, síla hlasu, věděl si, že ten hlas, ten její rozeznatelný chraplák, který každý prostě hned pozná, že je to ona, že to nebyl původně její hlas takhle, k tomu došlo v podstatě jako důsledek nehody. Ona byla na operaci hlasivek v roce 1977 a pak jí doporučili doktoři, ať několik týdnů mlčí. Ona je ale neposlouchala, normálně zpívala a tak si poškodila hlasivky a kvůli tomu měla takhle zastřený hlas už vlastně po zbytek života, ale vlastně ten její zastřený hlas je v podstatě důvod, proč byla slavná. Takže ne, že bychom úplně jako
1: jako nechceme to úplně jako podporovat tohle to,
0: no, ale jako poslouchejte rady lékařů, ale ona zrovna takhle to. Každopádně žena, která byla vždycky plná energie, velmi vtipná, všichni na ní vzpomínají, že byla vždycky hrozně dobrosrdečná a titulky novin neplnila tím, že by měla nějaký skandály nebo takhle, ale protože vždycky byla skvělá. Posledních pár let žila v Portugalsku, tam taky zemřela. No a budeme na ní navždycky vzpomínat.
1: Budeme navždycky vzpomínat, vy si klidně od ní dneska ještě něco pustíte, ale my vám zatím pustíme další rockovou muziku tady u nás na Rock Rádiu. Čeká nás Evanescence, taky Medvěd 009, anebo Alice Cooper.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
11: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
12: Petře, jedeme živě.
11: A sakra.
13: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitry a Arakain.
14: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.
15: Trafíte se?
16: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
17: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
18: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla práv v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockovej masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Trautenberg.
0: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
1: Migové.
0: Harley.
1: Krucipisk.
0: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Vězk Scandinavian Sleeping and Living.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
8: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ve Zlíně se zřítila další část hořící budovy. Nikdo nebyl zraněn, protože se blíže nedostanou ani hasiči. Na místě už zasahují stovky hasičů s výškovou technikou. S likvidací rozsáhlého požáru jim pomáhá také vrtulník, jak nám potvrdil jejich mluvčí Pavel Řezníček.
9: Po destrukci části té budovy je v okolí vyměřen perimetr 70 metrů, který dodržujeme. Když se k tomu nedostaneme, hasiční práce probíhají větší vzdálenosti plus vrtulníku. Aktuálně byl nasazen větší vrtulník s větším bambivakem, to znamená policejní vrtulník s bambivakem 900 litrů a vystřídal Black Hawk s kapacitou 4000 litrů.
8: Požár hasiči stále nemají pod kontrolou. Plameny zachvátily už tři patra, také střechu. Hašení potrvá nejméně celý dnešek a škoda už teď za minimálně 180 milionů. Vrchní soud dnes pravomocně potvrdil chlapcům tresty za pokus o vraždu bezdomovce v Praze. Loním v době činu bylo 16 a 17 let. Jeden z nich dostal 7, druhý 6 a třetí 5 let vězení. Na útoku se předem domluvili na sociální síti. Dvojice 16-letých se později nechala najmout ještě na zbytí jiného mladého muže. Průmyslová výroba v Česku v květnu zrychlila. Meziročně stoupla o 2%. Zvýšení produkce podpořila hlavně výroba počítačů anebo elektronických a optických přístrojů. Podle Českého statistického úřadu tempo růstu českého průmyslu zrychluje už třetí měsíc v řadě. Ve výběhu slonu v Liberci přibyl cvičný kontejner pro převoz. Chovatelé ho využijí pro přípravu 42-leté slonice Bali na převoz do specializovaného zařízení ve Velsu. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
7: Rock Radio. Počasí.
10: Momentálně máme venku kolem 24 stupňů a večer nám to padne asi na 12, jinak po celé České republice by neměla dneska kapnout ani jedna kapka a bude polojasno až jasno úplně všude. Zítra tomu bude zrovna tak a vlastně až do konce týdne nás čeká opravdu krásný letní víkend. Teploty kolem 27 stupňů, na Plzeňsku dokonce vidím až 29 a večer nám to padne asi na 10, takže si užívejte krásný slunečný víkend.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
11: Praze dejte pozor na Letenském náměstí, kde se srazily dva osobáky přímo před prodejnou Billa směrem na výstaviště, tak dávejte pozor. V Železném Brodě na Jablonecku, tak tam je prosím vás neprůjezdná ulice na Vápence, protože tam přistává letadlo záchranné služby, dejte si na to pozor, ať tam nezůstanete viset a hlavně, ať neskomplikujete přistání, protože je to určitě hrozně důležitý. Zpátky do Prahy, v ulici Pod Radnicí na Smíchově, tak tam se srazil osobák s motorkou, takže i tam bude teď komplikovanější průjezd. No a to samý na D1, taky komplikovanější průjezd, protože tam stojí odstavený auto, mělo by stát za krajnicí, takže zas tak hrozný by to nemělo být. Každopádně dejte pozor na D1 na 125. kilometru ve směru do Prahy.
7: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
10: 16 hodin a 4 minuty k tomu a Kuba i Petr jsou za mikrofonem. Rokový odpoledne právě do své druhé hodinky a samozřejmě vám musíme připomenout, na co dneska rozdáváme.
11: Rozdáváme na Rock Legends Rockfest, který se děje v Hořicích v Podkrkonoší mezi 16. a 18. červencem. Můžete tam vidět Protea, Panoptiko, Valdegang, taky Komunál, Škvory nebo Arakaj, no prostě spousta skvělý muziky a stačí nám, abyste nám napsali na Facebooku.
10: Nenechte si tady ten našlapaný lineup ujít a když to vás to bude stát jenom jedno zprávu na Facebooku, si najděte zprávu stránku Rock Rádia a do zpráv nám napište, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám. A taky nezapomeňte připsat vaše telefonní číslo, ať se vám odsud z éteru můžeme dovolat.
11: Vy rozhodně víte, jak to chodí, děláte to určitě hrozně často. I dneska nám přichází spousta zpráv, tak jsme zvědaví, s kým si dneska pokecáme. Už se to blíží za chvilku, ale teďka další muzika AC/DC, Aleš Brichta, taky POD, ale teď už si pojedeme do vršku zaběhat s Iron Maiden. Wow.

flower falls. Grass still withers and the flower falls.

0: Bon Scott, což je samozřejmě zpěvák AC/DC, tak ten by dneska právě oslavil 80 let a my tady na Rock Rádiu slavíme úplně všichni, takže pojďte se připojit na tuhletu oslavu Bona Scotta.
1: Co je takovou zajímavostí, tak plno jako lidí ho bere vlastně jako prvního zpěváka AC/DC, což podle studiových alb by bylo správně, ale historicky nebyl zakládajícím členem AC/DC, došel do té kapely, už když existovala, ale samozřejmě má za sebou 7 alb z AC/DC, alba jako TNT, Powerage nebo Highway to Hell, to je všechno jeho práce a my mu tam nahoru nebo možná tam dolů vlastně přejeme všechno nejlepší. Jo,
0: záleží, no, jestli jel po dálnici nebo po schodech šel.
1: Ano, přesně tak.
0: Každopádně, ano, nebyl úplně první zpěvák, ale rozhodně byl velmi ikonický a kromě toho taky, poslouchejte, hrál na dudy. To je on, to nahrával on. No, protože on se narodil ve Skotsku, že jo, kapela je samozřejmě velmi spojovaná s Austrálií, ale je tam velmi silná skotská stopa, no a tak je to samozřejmě i slyšet. Ještě další zajímavostí taky je, že když ještě Bon Scott zpíval s kapelama jako Valentine's nebo Fraternity, tak ještě takhle vůbec nezněl.
1: No jasně.
0: Ten hlas. No. Ale předtím ještě vůbec takovýhle hlas neměl, on normálně zpíval jak nějaký prostě Sinatra nebo něco, to je hrozně zajímavý.
1: Zase na druhou stranu, aspoň ho teďka všichni poznali. No,
0: 100%. Době, a zrovna co se týče týhletý věci, tak ta byla tak moc spojená s Bonem Scottem, on jí sám napsal a je to o tom, jak si to prostě ta kapela vyšla petou vlastní cestou, tou tvrdou cestou, žádný zkratky a prostě je to hold dlouhá cesta, když chceš dělat rock and roll. Tak je to tak spojený s Bonem Scottem, že když potom přišel Brian Johnson, tak říkal, OK, ale tuhle písničku prostě hrát nebudem. Já tak moc jako respektuju Bona Scotta, že nemůžu tuhle píseň po něm zpívat, takže ta navždy zůstane Bona Scotta a my mu přejeme k jeho nedožitým 80. narozeninám všechno nejskvělejší.
1: Teďka už nás čeká další muzika jako Komunál, Halloween anebo R.E.M., tak si je pojďte užít.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
7: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
8: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
9: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
12: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Posloucháte právě teď Rock Radio, tady dohráli Komunál v 16 hodin a 38 minut, ta kapela bude hrát taky na Legends Rockfestu, to už víme, ale kdo tam ještě bude, to se dozvíme až za chvilku, protože to bude ten šťastný výherce dnešních lístků.
1: Pomoc, nemůžu dýchat. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
2: Tlačíš, tlačíš?
3: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
2: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Tahické léto v Aquapolsprahu už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
8: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Výhry, slevy, zábava.
10: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
11: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
10: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
11: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
10: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
12: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
13: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
12: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
14: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
15: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
17: Po malý pauzičce jsme zpátky a nejsme tady ve vysílání sami, je tady totiž s námi i výherce dvou lístků na Legends Rock Fest, je tady s náma Jirka. Nazdar, nazdar.
18: Ahoj, čau, čau.
17: Tak prosím tě, ty jsi nám psal, že jako jezdíš na Hořice festival už 7 let, takže prosím jo, tě, jo, takže jo. Teďka po 8. to jako aspoň máš od nás vyřešený lístky, to je docela fajn, ne?
18: Jo, to je skvělý, to jsem nečekal, že to takhle dopadne.
17: Hele, a prozrať mi, to je mě schválně zajímalo, mě napadla otázka, z těch 7 let, co tam jezdíš, co je takovej jeden zážitek, který je úplně nezapomenutelný?
18: Nejvíc, asi oni, když tam byli Debustro, tak to bylo úplně skvělý. Jo, to byl nejlepší kotel, jo, co jsem tam zažil.
17: Takže jsi byl v kotli pořádně, jo?
18: Jo, to se musí. To jo.
17: Správně. Tak to jsem rád, jsme to dali správnému člověku. Hele, a v kotli na jakou kapelu budeš tady ten rok hlavně?
18: No, letos to je možná maličko slabší, ale Arkajiny, to si myslím, že tam asi skočím.
17: Jasně.
18: Jo, a potom uvidíme, no, na co to půjde. A...
17: Jasně.
18: Ale každopádně si to užijeme.
17: Jirko, jsme moc rádi, že si ty lístky teda dostal právě ty, takovej věrnej fanoušek, a doufám, že si to moc užiješ. Ještě nám jenom prozrať naposledy, koho vezmeš sebou.
18: tak vezmu kámoše, spolu jezdíme takhle těch 7 let.
17: Jasně.
18: Jo, takže...
17: No tak skvělý, tak skvělý. Hele, tak přejeme, ať si to oba dva pořádně užijete, když tak nám pošli nějakou fotku, jak jste si to užili a měj se hezky. Ahoj.
18: Jasně, díky moc, mějte se. Čau, čau.
19: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: Teď už nás čeká Marillion, Vohnout, Pain anebo U2, ale vy moc dobře víte, že i zítra budeme rozdávat, takže rozhodně nestrácejte naději, zítra to může dopadnout a teď už With or Without You v rokovém odpolední.

Hledá se zpěvák na inzerát do naší nudný party. Není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí?

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland. Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Trautenberg.
0: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
1: Migové.
0: Harley.
1: Krucipisk.
0: Vypsaná fixa.
1: Jdeme na Hrady.
0: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
4: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Premiér Andrej Babiš zhodnotil první půl rok jeho vlády. Řekl, že kabinet plní to, co řekli. Drží nízkou inflaci a snížili ceny energií. Ministryně financí Alena Schillerová přidala, že se nemají za co stydět. Poznamenala, že nepochybuje o tom, že se podaří od začátku příštího roku spustit projekt nové elektronické evidence tržeb. Zdražování pohonných hmot v Česku zrychlilo. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 stoupla v průměru o 40 haléřů na 39 korun a 40 haléřů za litr. Cena nafty se zvedla o 32 haléřů. Nyní se v průměru prodává za 35 korun a 1,70 haléřů. Třeba litr benzínu je podle společnosti CCS o víc než 5 korun dražší než ve stejnou dobu loni. Moderní zázemí pomáhá strážníkům lépe vykonávat jejich práci. Vylepšení proto čeká také budovu městské policie v Husově ulici v Mělníku. Jaké změny nastanou, ví mluvčí radnice Jan Nováček.
2: Nové a větší bude také operační středisko, které bude kompletně připravené na nový městský kamerový systém. S tím souvisí obrazovky a lepší komfort pro sloužící strážníky. Jednou z nejvýznamnějších změn bude úprava prostor určených pro jednání s občany.
1: Přízemí budovy vznikne příjemné zázemí pro návštěvníky. Jihočeský a Jihomoravský kraj umožní na jednu jízdenku cestovat přes své hranice. Oba kraje totiž o víkendu propojila cykloturistická linka. Opatření má zjednodušit Jihočechům cesty přes hranice kraje, například k Vranovské přehradě a Jihomoravanům zase do Slavonic, anebo na hrad Landštejn na Jindřichu Hradecku. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Teploty jsou dneska kolem 24 stupňů s oblačností, to není kdo ví, jak hrozný, nejvíc je spíš na východní polovině republiky, ale ani tam by se nemělo jednat o nějakou velkou oblačnost. Přehánky by tam mohly být jenom výjimečně, ale spíš vůbec žádný. Přes noc bude kolem 12 stupňů a zítra se přidá trošku oblačnosti i na severu a severozápadě Česka, ale opět půjde o maximálně nějaký polojasno a ani zítra by nás neměly čekat žádný deště. Teploty zítra kolem 26 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Doprava.
4: Pojďme se ještě podívat, taká je situace na cestách. Na D1 mám tady hlášený dvě nehody. Na 10. kilometru směrem z Prahy je v sobě náklaďák s osobákem a docela hromadná nehoda 3 osobáků je na 202. kilometru ve směru na Polsko. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a může tam počítat s docela velkým zdržením. V ulici na Třebešíně v Praze jsou v sobě taky dva osobáky, tam to zatím na kolonu nevypadá, ale dejte si taky v Praze pozor na ulici Podleská, tam se srazil osobák se skútrem a je tam kolem toho docela chaos, tak pozor na to.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
3: Rokový odpoledne pokračuje i 4 minuty po 17 hodině. Kuba Vaňa s Petr Janda jsou na místě a vy posloucháte Rock Radio.
4: Dneska už jsme rozdávali lístky, bavili jsme si taky o muzice a taky přejeme dneska všem drahoslavám k jejich svátku. Znáš nějakou drahoslavu, Kubo?
3: Drahoslava, člověče, jo, bývalá kolegyně, myslím, byla drahuš. Pak ještě jedna byla taková jiná, zase bývalá kolegyně. Hele, já jsem pracoval s dvěma různýma drahoslavama.
4: Ty brďo, tak to znáš o dvě drahoslavy navíc než já teda bohužel žádnou neznám, ale i tak jim všem přejeme všechno
3: lepší ke svátku. Drahoušky, všecko nejkrásnější, jste drahé a slavíte, takže hezky slavte, že jste drahé naše a my vám za to zahrajeme nějakou rockovou muziku, co vy na to?
4: S tobou souhlasím, Kubo, čekají nás totiž Rasmus, taky Arakain anebo Pretty Reckless, tak pojďme rovnou na to, ne?
0: Rock Radio.

0: Akcepta mých Metal Hordes z roku 1985. Právě teď dohrálo na Rock Rádiu, posloucháte rokový odpoledne, máme 17 hodin a 19 minut a právě jsme se dozvěděli, že Karolína Muchová postoupila do finále Wimbledonu.
1: Držíme všechny palce, ty bláho, to je docela, po jaký době to je, koho máme někoho ve finále Wimbledonu?
0: Ježíš, tak to se mě teda překvapil, to já nevím, ale není to zas tak dávno.
1: Není to zas tak dávno,
0: Kvitová to vyhrála snad i dvakrát.
1: To je pravda.
0: Takže to není zas tak dávno, ale každopádně není to jediná skvělá zpráva z britských ostrovů, který jsme se dozvěděli.
1: Je to tak, dozvěděli jsme se totiž taky, že ve středu proběhlo vydání z toho z Brusurovýho alba Foreign Tongues od Rolling Stones a byla to prej teda docela jako exkluzivní partoška, teda jako jo. Měli tam prej obrovskou světelnou show, která byla přímo nad Temží v Londýně. Jo, a byl tam Mick Jagger i Ronnie Wood, Keith tam bohužel nebyl, jasně. Nevíme z jakého důvodu, ale bohužel tam nebyl, no ale každopádně byli tam docela smetánka, teda hele, byl tam Daniel Craig, James Bond,
0: no, jasně.
1: Sacha Baron Cohen tam byl, který dělal třeba Borata, ano, přesně. Byl tam Glenn Matlock, že jo, ze Sex Pistols, že jo, a takhle.
0: Jo.
1: No prostě jako obrovský jména tam byly a vypadalo to na docela jako dost zajímavý večírek a taky se nám tady moc líbila jedna věc, kterou řekl Mick Jagger právě během toho nahrávání, protože oni na tom albu je třeba i Paul McCartney a takovýhle. No ale je tam taky Robert Smith, že jo.
0: Jasně.
1: Z The Cure.
0: Z The Cure, jo.
1: A teďka Mick Jagger říkal, lidé na nás chodili do studia navštěvovat a říkali, že jdou na nový písničky a jen si je poslechnout. Třeba takový Robert Smith, ten přišel na kus řeči a já mu rovnou říkám, Roberte, nemůžeš tady jenom poslouchat, musíš zpívat. No a tak šel zpívat a hrát na kytaru, že jo? Prostě jako jo.
0: Hele, ale to jako... mi řekni, proč jako neřek? Teď my jsme měli taky čas a taky jsme mohli dva kolo.
1: Taky pravda, já jsem taky mohl jít zrovna okolo, já měl taky volno.
0: Jako úplně v pohodě?
1: No nic,
0: to by nebyl žádný problém.
1: To si s nima ještě budeme muset vyřídit, každopádně teďka už nás čeká další muzika.
0: Další muzika, jenom připomenu, že v roce 2023 to byla Markéta Vondroušová, která dokonce vyhrála Wimbledon.
1: Oh, tak
0: takže
1: vidíš,
0: jako hele,
1: tak
0: my jsme docela v pohodě, Česko a tenis je úplně v pohodě. Každopádně přesuneme se do Bostonu, je to víc než pocit. Iron Saver nás čeká už za chvilku, no a chci zas tobě zpět, bude David Koller.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovár? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDOSEL.CZ.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Boston a jejich pecka Modern Feeling nám právě teďka dojíždí na vlnách Rock Rádia. No a bohužel už to pomaličku, ale jistě značí konec dnešního rokového odpoledne.
1: No ale když něco končí, něco jiného zase začíná. To je vlastně na tomto nejkrásnější. Tady ve studiu už se chystá rok na přání. Následující dvě hodiny hrajeme ve vaší režii, respektive co my. Jirka alias Kapitán tady bude hrát, takže vy už mu teď můžete volat a psát. Samozřejmě víte, kam volat i kam psát. My už vám vlastně zahrajeme posledních pár pecek. No a pomalu se chystáme na odpočinek takzvaně.
0: Čekají nás Velvet Revolver, taky Stratovarius nebo Harley, tak tady to čtvrteční rokový odpoledne ještě užijte si rok na přání. Zítra se bohužel neuslyšíme, bude tady místo nás Kája, jestli se nepletu, ale příští týden od pondělka už budeme zase tady.
1: Těšíme se na vás, mějte se krásně, čus!
0: Čus!
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
9: Výhry. Slevy. Zábava.
10: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
11: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
10: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
11: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
10: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
12: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
13: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
14: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockovej masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
6: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Zlín přišel o jednu z dominantních budov. Hořící výškovou budovu ve Zlíně už nepůjde zachránit. Hašení požáru bude probíhat ještě hodně hodin. Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš v České televizi řekl, že je teď důležité ochránit další okolní budovy před spodinami.
1: Hasiči sami upozornili, že to bude ještě v řádech několika hodin, než ten požár skutečně skončí. A potom samozřejmě to požářiště jako takové a ty trosky tam nebudou moc zůstat. To určitě zatíží v následujících dnech tady toto okolí. My samozřejmě musíme reagovat i na to, že máme vedle toho svůj majetek, ten stále teď hlídáme, monitorujeme.
0: U požáru zasahují 300 hasičů. Prezident Petr Pavel dorazil na Karlovarský festival. Spolu se svou ženou dnes navštívil Ondříčkův film Šeptej. Večer čeká hlavu státu setkání s českými filmaři. Před Městským divadlem Pavla za velkého zájmu médií přivítala delegace festivalu. Prezident Pavel navštivuje Karlovarský festival opakovaně. Orlová na Karvinsku otevřela dočasné parkoviště. Má především ulevit nejlidnatějšímu sídlišti ve městě, která nastala kvůli opravě tamního parkovacího domu. Řidiči můžou ode dneška využívat k parkování dočasnou odstavnou plochu v ulici FS Tůmy. Česko má opět ve finále Wimbledonu své zastoupení. Karolína Muchová udolala v dramatické bitvě Coco Gauffovou. Ve vyčerpávajícím závěru jela Muchová na doraz a navíc jí zřejmě začaly opět trápit břišní svaly. Na centrálním dvorci následuje zápas Lindy Noskové s Martou Kostukovou. Pokud by vyhrála Nosková, bylo by finále Wimbledonu v ryze českém obsazení. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
2: Rock Radio, počasí.
3: No tak ti za té zprávy děkuji, Mončo, a pojďme se podívat raději na počasí. A bude jasno až polojasno během dne, zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, a nejvyšší teploty na 29, no a v tisíci metrech na horách stupňů 19, na Šumově pak čekejte stupňů kolem 22. Tak aspoň hovoří náš milý hydrometeorologický ústav.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Doprava.
3: Podíváme se do ulice Třebovská v Mohelnici, okres Šumperk. Tam se srazila dvě osobní auta. Projíždíte tam opatrně, tvoří to překážku na vozovce. Podíváme se taky do ulice Brněnská v Náměšti nad Oslavou, okres Třebíč. Tam probíhá vyšetřování nehody motorky. Pozor na to. V Nuselský v Praze dvakrát osobák, tvoří to opět překážku na vozovce. Projíždíte opatrně, buďte trpěliví. A v ulici 9. května v obci Lužec nad Vltavou, okres Mělník, tvoří překážku na vozovce nebo havárie osobního auta do stromu. Bylo to ošklivý, na místě je dokonce záchranka. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, bacha na stromy a doražte hlavně v pořádku.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Mordíci, máme 3 minutky po 18. hodině, opět vás tady na palubě lodi Rock Radio zdraví váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis, alespoň ty přeživší po středě, přátelé, já doufám, že nás je dostatek na to, aby jsme se mohli vydat na naši dvouhodinovou výpravu za muzikou zvoucí se Rock na přání. Pojďme se do toho pustit, přejte si, co chcete, já co tady budu mít vám zahraju, všechny zkazy se pokusím vyřídit, volejte mi na 725844424, pište na Messengera a do mailu. No a na úvod si pustíme starou pecku od Green Day, která má skoro 3 minuty a jmenuje se Basket Case. No a samozřejmě během tohohle času koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak to bylo trochu půň kroku na úvod a hned se tady ozve Ota Hereš, samozřejmě s kapelou Alkohol. Tady tohle si přál přesně Petr Konvalinka, který psal: ahoj kapitáne, mohl by si prosím zahrát Alkohol, už se to smaží a peče, užívám si poslední dne dovolené a k tomu kotlíkový gulášek a pivečko. Děkuji, Petr z Vavřince. No, tak to se někdo má. No vidíte, a kvůli jednomu takovému hnusnému vyšetření se najím až nějak zítra k obědu. Takže jsem dneska mám takovou nevrlou náladu, protože od rána nic nesmím jíst. No ale teď si to asi budu slinit chvilku a poslechneme si oslavu o masíčka od tadyhle Oťase Hereše s Alkoholem.
1: Rok na přání. Rock Radio.

letech, když se maso smaží anebo peče. To se hned líp kouká na ten svět. Je na hlavě nech, a když k tomu pivo proudem teče, nemá cenu o tom dlouze vyprávět.

0: Tak to byly Five Finger Death Punch a Wash It All Away. Doufám, že vás to pořádně propralo, aspoň vaše ušiska. Tak máme tu rozjetý rok na přání a samozřejmě pro vás z Rock Rádia a s váma je tu toho váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak volal mi po delší době Černoch, zval mě na narosky. Milý Černochu, snad dorazím. Doufám, že mi to nějak tak jako vyjde, ale mělo by. A že prý si mám zahrát něco od srdce pro mě, pro Hadžiho a pro něj samotného. Tak páně Černochu, já teda, když to má být od srdce, tak já jsem si vzpomněl na starou Joplinku, tu už jsme tady dlouho nehráli, Janis Joplin, a dáme si pecku z 68., která se jmenuje Peace of My Heart.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgisem.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
5: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
6: Petře, jedeme živě.
5: A sakra.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
7: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: si s Hošankama od Bobří řeky Nickelback prohlídli a teď si půjdeme poslechnout takovou jako pravdu od pana Hájíčka, jak bych to řekl. Rozjela to tady Anna Táboříková, napsala: zdarec, krásný podvečer, prosím tě, zahraj nám Od kurci pisku Láska je kurva, a bylo by to pro všechny posluchače Rock Rádia. Do toho se přidal s tím samým přáním Tomáš, který napsal: zdarec, prosím tě, zahraj nám všem Na zahradu, kurci pisk, Láska je kurva, díky moc, Tomáš. Tak třikrát Tomáš za sebou, Tomáš podepsaný. No a tady je Street Hájíček a Láska je lehká děva, samozřejmě krucipisk.
1: Rock Rádio, Rock Rádio, Rock na psání.

Liška na útěku a samozřejmě kapela Sweet, klasika z roku 1974. Tak, teď si půjdeme dát něco o 20 let později z roku 1994 a takový už je to dneska klasika. Otevřel jsem tady maily, to musím samozřejmě, jako správný kapitán, a píšel mi, psal mi Pavel, píšel mi, psal mi Pavel, dobrý den.

0: Prosím, jestli můžete pro mě a pro chlapy z práce zahrát něco od Offspring. Díky moc, Pavel. Hele, tak já jsem vybral pecku Come Out and Play. Právě tuhle starou. Já mám stejně ty Offspring nejradši úplně ty starý, nebo ty z těch prvních, která má vlastně podtitul Keep 'em Separated a určitě to znáte. Rozjíždí se to takovou rozťukávačkou pěknou.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Napsání s Jirkou Vajgizem.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řeši ho a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Co je? Funguj ty, křápe.
7: Já to musím dneska dodělat.
8: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
9: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: zpět, božský Freddy Mercury a Radio Gaga. Přátelé, máme 18 hodin 48 minut. Zajímavý, že někdy z vás musím úplně ty nápady na časové znamení skoro páčit, ani jindy zase úplně ještě než cokoliv řeknu, tak už to tady lítá. Jako dneska třeba, už tady mám minimálně nějakých 10 návrhů. Tak, přátelé, ano. Pište si, v jakém jazyce byste chtěli slyšet dneska časové znamení, ať už na Messenger nebo na mail, to už je na vás. No a v jaké situaci byste ho chtěli načapat. Já vám za to zahraju VIP píseň na přání, jako vždycky po 7. večer. No a teď, co si dáme? Dáme si Kabáty. Tady mi volal zase malej náš jeden z nejmladších námořníků Adámek, který by chtěl pro dědu Pepu zahrát něco pěknýho. Hele, dědo, tak co kdyby sis takhle zatancoval a ukázal, jak vy padal takový kazačok Adámkovi. Co? Zvládneš to? Já myslím, že jo. Já ti věřím.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak tohle byly nový Europe, úplně nový letošní, The Cult of Ignorance. Doufám, že se vám líbili a my si půjdeme dát zase něco staršího. Jan Šifa mi tady psal, ahoj kapitáne, šla by píseň od Prince temnoty Ozzyho Osborna, bylo by to pro tebe a moji rodinu. Tak, jsem rád, že mě považuješ nebo přijímáš za blízké přátelé. Já tady mám ještě jednu vlastně žádost o Ozzyho. Tady mi psal Miloš Figura, že Francouze, že dá Gojiru, že jsme si mohli dát. Já bych si, přátelé, dal Gojiru, ale bohužel ji nemáme v archivu. Ale prej marockou muziku neznám ani já, tak vyber nějaký sabaty, dík. No tak dáme to Ozzyho Osborna a pecku, kterou jsme nehráli tady snad ještě vůbec v Roku na přání a jmenuje se Gets Me Through.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

Mesdames et messieurs, il est 7h, j'ai l'honneur d'annoncer la gagnée du match de tennis d'aujourd'hui, Linda Noskova, qui s'est imposée 6-0. Nous pouvons donc nous entraîner en une finale Wimbledon Entertainment Check. Přátelé, tak dnes jste slyšeli, vážené dámy a pánové, je 7 hodin a je mi ctí vyhlásit vítězku dnešního tenisového zápasu Lindu Noskovou, která zvítězila 6-0, 6-0. Můžete se tedy těšit na ryze české finále Wimbledonu. Tak přesně takhle to chtěla dneska Lada Běželová, která napsala: ahoj kapitáne, dnes bych chtěla časové znamení od francouzského rozhodčího, který teď vede tenisový zápas Wimbledonu, jak vyhlašuje Lindu Noskovou za vítězku a následně české finále. Moc by jsme si to přáli, děkuji, Lada. Tak, Lada, doufám, že jsi takhle spokojená, ty si za to samozřejmě taky můžeš něco přát. My ti to tady rádi na Rock Radio splníme. A teď na úvod druhé půle našeho roku na přání zatopíme postelema.

0: Protože nás tlačí čas, tak vstoupím do písně. Nedá se nic dělat, přátelé. Postele hořej, ještě nám dohořej, nebojte se nic. Lada Běželová si za svého francouzského rozhodčího přála něco od Megadeth. Tak, já bych teda volil klidně tu novinku, která se jmenuje Another Bad Day. A to je, myslím, taková krátká úderka, parádní, a od Davea Mustaina jeho party. To krásně sedne, jdeme na to.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock napsáň.

0: Tak, už to byli, milí přátelé, Ozzy a teď to byli Fouzy a I Still Burn. Pěkná energická pecka do naší druhý půle roku na přání na Rock Rádiu. Co říkáte? No a teď si dáme něco na přání Marcela z Liberce, který mi volal už před nějakou chvilkou a říkal, že bych chtěl něco pěkného od Craysonu, protože se někde doslech, že je mám rád. Jasně, tak já mám Láďu Křížka strašně rád a i Craysona, jak jsem říkal tady už několikrát, byla to vlastně úplně moje první kazeta, kterou jsem si koupil za své těžce vydělané brigádní peníze. No, ale musím se přiznat, přátelé, a bez mučení, že jsem na Craysonech ještě nikdy nebyl. Musím se na ně stavit, musím, je to velká chyba, ale udělám to, přísám, udělám to, stavím se na Craysony určitě. No a teď si je teda dáme pro mě a pro všechny, jak říkal Marcel, tak já jsem vybral pecku, kde teda ukazuje Láďa Křížek svůj rozsah skoro jako v každé písni a tahle se jmenuje Čarovná noc a je právě z toho alba, který jsem si tuším v roce 1995 nebo 6 zakoupil, jmenuje se Anděl na útěku. No, samozřejmě vyšlo v roce 1990, to jen tak pro informaci. No, ale teď už dost keců, jdeme si to pustit. Laďo, hry!
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
9: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
8: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
9: No, to by šlo.
8: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.

0: Within Temptation, Starry Old Paradise, What About Us, posloucháte Rok na přání na Rock Rádiu a my si půjdeme dát jednu písničku k narozeninám, o kterou si tady zavolala Katka, která by svým mamince Zuzance chtěla právě popřát všechno nejlepší a hodně zdraví, chtěla by jí nechat zahrát od nás Olympic a Slzy tvý mámy. No, Káťo, nevím upřímně, jestli to je úplně nejlepší písnička k narozeninám, ale proti gustu žádnej. Když putát, maminko Zuzanko, my ti přejeme hodně štěstí, zdraví a kopec srandy navrch, stejně jako tvá milovaná a milující dcera Kačka.
1: Rok na přání. Rock Radio.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

budem dát něco do pochodu. Opět jsem otevřel mail a psal mi tady Krištof. Ahoj kapitáne, zahrajte prosím něco od Nightwish pro mě a kámoše na puťáku, ať se nám dobře šlape. Díky, Krištof. Hele, puťák vám závidím, taky bych rád vyrazil. Doufám, že se ještě s chlapcíma kamarádama nějak dohodnu a vyrazíme po čirák s baťohama. Nicméně od Nightwishů bych, co se týče tempa, takového šlapacího, doporučoval pecku Elán. Tak, levá dva. A jdeme.

0: koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
1: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
7: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
8: Petře, jedeme živě.
7: A sakr. Proficolor.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: V našem do finále jdoucím pořadu Rok na přání na Rock Rádiu se již určitě na svou další píseň těší Sandokan, který už mi taky volal před nějakou chvilkou a říkal, že by strašně pro svou milovanou ženu Vlaďku chtěl nechat zahrát od Dana Landy nějakou pěknou píseň. No a nakonec jsme se shodli, že teda pro ně dva bude nejideálnější píseň Pozdrav z fronty. Tak zdravíme z fronty, ať už válečný nebo na barány, a Vlaďko, tohle je čistě pro tebe od tvýho Sandokanu.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.
2: Nádherný večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát četl,

že jsem ti lhal. Ještě teď slyším tě toužebně sténat. Tu tvojí fotku jsem roztrhal.

zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl a hvízdání protíná vzduch, píše ti kacíř, co do pekla chtěl, prománení barevnej stuch. Pro tenhle obrát

přátelé, časy neúprosný, budeme se loučit. Dnešní rok na přání, a proto tímto končí. Dáme si poslední píseň, o kterou si tady zavolal Robert, který by chtěl pro všechny, co se chystají na dnešní čtvrteční druhé kolo po středě, zahrát něco pěkného od Static X. Tak jsme vybrali pecku Pošet a s tou se s váma loučí pro dnešek váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám teda pěkný druhý kolo, no a těším se na vás i zítra v pátek, tedy doufám, pokud přežiju to nepříjemné vyšetření u roku na přání po 18. hodině. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Ahoj, tady Vašek Neudbarta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitry a Arakain.
3: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Pro mnoho motorkářů je motorka prostředkem, jak se dostat z bodu A do bodu B. Pak jsou tady motorkáři, pro něž je vlastnictví stroje kromě dalšího i vyjádřením životního stylu, třeba majitelé skútru Vespa. To je taková pomyslná skútrařská šlechta. A právě ti si dají mezi 17. a 19. červencem sraz v Matičce Stověžaté, u čehož logicky nemůže chybět asi nejznámější tuzemský majitel stroje Vespa.
2: Ahoj, tady David Matásek. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Zvu vás už na 14. ročník Pragovespy, což je setkání milovníků ikonických italských skútrů od 17. do 19. července u slalomové trati v Praze v Troji. Přijďte a uvidíte.
1: Vzhledem k tomu, že v Troji úplně není lyžařský kopec, je asi jasné, že David mluvil o vodní slalomové dráze, vedle které budou mít vespaři hlavní stan. Tam se uskuteční jako na každém srazu koncerty, pokec, soutěže, no a samozřejmě sobotní spanilá jízda Prahou. Více informací včetně programu najdete na Facebooku Pragovespa 2026 nebo na stránkách vespaclubpraha.cz. A pokud se stavíte, je tu i ta kapka naděje, že někomu se stejnou jménou nadací pomůžete. Pragovespa 2026 od 17. do 19. července Pražské Troji a vlastně po celé Praze.
0: Rock Radio Motokeci.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Dexter's Bridge. Hello, sweetheart.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebník.

někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Čí seš?
2: Z Prahy. Kde je ten hostinský hernájs?
1: Já mám v Praze dceru. Nějaká Homolková. Neznáš ji?
2: To je otázka tohleto. To už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Prosím vás, Praha má 1 100 000 obyvatel, ne? Tak jak můžu znát 1 100 000 lidí?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Oni jděte na scénu, kousek.
3: Teď já tady stojím proto, aby neviděl, jak mu hodí barák. Taky ho na to necháte koukat.
2: Otočte ho aspoň. Víte to blbý. Tak se dědo, otočte.
4: Sedněte se dědo, sedněte pomalu.
2: No, teď on se tam stejně dívá.
3: No nedívte se, teď mu hoří barák.
5: Dědo, není vám zima?
4: Tak půjdeme blíž k vohni, ne?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Milane.
2: No?
1: Víte, znáš ty vole, já ten fotbal nedělám pro sebe, ne? Na co tady kdo čeká, ty vole? Co to je za klauni tohle, ty vole?
2: Ty vole.
1: Milanku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?
2: Fax? Jak to vypadá, ty vole? No nemám, no. A kvůli čeho, jako, ty vole?
1: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš? Abys to měl, ty vole, v ruce, ať to ošéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
2: Ale nechceš mi to dát jako mailem?
1: A to právě nechci, jestli mi rozumíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Boži, co se tady vyhulujete, co tady kuříte? Tady se musí fachčit, makat. Tady se bude hulit akorát z komína.
0: Rock Radio. Konec legrace.